0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Ladíte Klasik Praha.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová a začíná další díl pořadu Na osobní notu. Stát se dnes pěvcem není jen tak, už dávno nestačí talent od Boha. No vlastně talent asi vůbec nikdy nestačil. Musí se k tomu přidat hlavně odhodlání, píle a vytrvalost. A k tomu si pěvec často musí být sám sobě manažerem, psychologem, právníkem. A kde se tohle všechno má naučit? A tak vznikly kurzy, které se jmenují VoxLab a které toto vše přinášejí. Se mnou ve studiu sedí jejich zakladatelka, sopranistka Eliška Gatringerová a pěvecký pedagog, basista Martin Vodráška. Eliško, Martine, vítejte.
1: Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak pojďme hned k jádru věci. VoxLab, co to znamená a kde se vzal ten nápad?
1: Tak nad tím názvem jsme dlouho přemýšleli. V našem spolku Artujeme, který jsem založila spolu s dalšími třemi ženami. Jednou z nich je ředitelka základní umělecké školy v Březnici. Tou druhou ženou jsem já a tou třetí ženou je hrabinka Katarina Lobkovic, která se s námi do tohohle činu pustila. A přišel k nám takový krásný prostor zámku v Velnářích, kde jsme hodně dlouho přemýšleli o tom, co bychom mohli tam vymyslet za koncert nebo za nějaký projekt. A vlastně na to konto mě napadlo, že by to byl nádherný prostor pro nějaké pěvecké kurzy. Možná pro kurzy, který jsem celý život hledala, a když jsem je potřebovala, tak vlastně nebyly na trhu k mání. A takže jsem si je tak trošku to vysnila, trošku vyrobila vlastně sama. A doufám, že budou moc úspěšný, protože myslím si, že jsou to vlastně opravdu nejkomplexnější kurzy momentálně v České republice.
0: Před námi je doba prázdnin a to je tedy čas pro kurzy jako stvořený, protože ve škole se studenti nemohou vzdělávat, mají volno, ale chtějí prostě někam jet, někam si rozšířit obzory. Kdy přesně se tyto kurzy konají?
1: Takže začínáme 5.7. a končíme 11.7., to znamená července. Je to tedy ještě začátek těch prázdnin, takže si myslím, že ještě člověk je v tom procesu ještě schopen si něco hezkého tam se něco ještě hezkého naučit a pak si odpočine o prázdninách.
0: Ještě má hlas stále naladěný, ještě ano, je rozjetý, ano, ještě ano. Nespí. A v čem jsou tyhle kurzy jiné než ostatní kurzy?
1: Tak hlavně v tom přístupu k tomu, co chceme, aby se za ten týden ten zpěvák dozvěděl a otevřel si obzory v tom, co je pro něj vlastně důležité potom sledovat dál do budoucna. Protože samozřejmě všichni víme, že za týden nikdo nedělá jako zázraky na počkání, takže my bychom chtěli otevřít všechny ty dveře, ukázat, co je dneska strašně důležitý, ať je to teda sebepropagace, ať je to všechno, co tam bude, to můžeme pak asi vyjmenovat, nebo mám to vyjmenovat teď.
0: Na to určitě dojde,
1: Tak prostě chceme, aby vlastně okusili to všechno, co je pro to povolání potřeba. Vlastně mohou tam i studenti, i profesionálové. Myslím, že každý vlastně si tam najde ten svůj klid, to prostředí je nádherný, takže vlastně profesionální zpěvák tam může pracovat na nějaké svoji třeba roli, kterou si potřebuje udělat a ještě se dovzdělat k tomu, co všechno ještě potřebuje, protože ta doba se mění a to, co před 10 lety třeba například nebylo až tak důležité, dneska je prostě mnohem důležitější. Takže si myslím, že to je jak pro studenty, tak pro profesionály a možná jsme taky strašně unikátní v tom, o tom by mohl mluvit Martin, v tom konceptu té výuky toho zpěvu.
0: Ještě Martine, vteřinku vydrž, tvá chvíle přijde. Takže ty kurzy jsou věkově neomezené? Může
1: ano,
0: tam přijít
1: ano,
0: 80-letá profesionálka?
1: Ano, a to bychom byli hrozně rádi, kdyby přišla.
0: Já když si vzpomenu sama na sebe, když jsem na pár takovýchto kurzů vyrazila, tak to pro mě

0: a v tom chceme být jako ti poslové dobrých zpráv. A sice prostě mluvit o tom, že ty věci mají nějakou svoji logiku. Zhruba tak zpěvák potřebuje postihnout stejným způsobem vyjmenovaná slova, které má postihnout spisovatel, pakliže chce napsat kompetentně román. Jo? Takže v podstatě ta problematika, kterou my máme se naučit a pojmenovat, je podstatně věcnější, než kdybychom to celé chtěli zabalit prostě do něčeho, k čemu se jako obecně to pole pěvecké pedagogiky často uchyluje, a to je v podstatě ta témata zahalovat do podroužku pouze individuálního přístupu nebo prostě jakýchsi jako metafor a až jako psychoezotématiky. To je fajn, to je super, to jsou nějaké soft skills, řekněme, jako okolo té celé záležitosti, ale to pěvectví je přece jenom taky má svoji jako faktickou podstatu a můžeme k němu přistupovat hodně víc jako k řemeslu. Kde jsou prostě jednotlivé úkoly a dovednosti, které se potřebujeme naučit a z nich stavět prostě tu celou pěveckou kompetenci. Jo. Ta moje vlastně jako pedagogická dráha nebo ten růst vlastně vyšel vlastně právě z toho, jo, kdy já jsem pracoval s několika vlastně vynikajícími zpěváky, úžasnými zpěváky a i vlastně vynikajícími kantory, ale já jsem jako pro svoji nevýhodu, ale z druhé strany i trošku výhodu, prostě ten typ člověka nebo s fungováním mozku, kde pokud nevím proč a jak a jaká je zatím logika, tak ty věci vlastně těžko přijímám. Jo, takže mě to celý vlastně dovedlo postupně k tomu, že jsem si řekl, že prostě budu muset uchopit tu zodpovědnost za tu celou záležitost sám, co se týče svýho pěvectví a vlastně pochopit, jestliže takhle funguji se svojí hlavou, tak budu muset pochopit, jak ten nástroj funguje. Takže jsem se prostě zahrabal do studia té anatomie a fyziologie a vokální akustiky a ono to začalo postupně dávat nějaký smysl. A když jsem z druhé strany potom jako se dobral i do vlastně historických knih o pedagogice zpěvu, ať už prostě od Porpory přes Mancínyho až později prostě ke Garciovi a Marquezi a potom v řadě novodobějších autorů, pak jsem vlastně zjišťoval, že ta tradice bel canta jde úplně ruku v ruce s tím jako vědním vokologickým náhledem. Jo. Zatímco mnoho z těch zážitků, kteří asi mnozí z nás jako zpěváci jsme měli během svých školení, bylo řekněme z nějakých jako metaforických oblastí, nějaký jako manipulace se zvukem, umisťování zvuků dopředu, dozadu a tak dále. A teďka vlastně zjišťuju, že ta tradice v tom nestojí. Ta tradice je jinačí a vlastně tady jako chceme vlastně rozlišit teda mezi zvyklostí obecnou a tradicí. Takže my tady vlastně pracujeme zase s tou tradicí na i podloženě s nějakým jako řeknu vědním nebo vokologickým hledem a s tím pracujeme. Takže jinými slovy prostě chceme být v tomhle tom zase přinést zpěvákům ty dobré zprávy v tom, že ty věci mají svoji logiku, svůj postup.
1: Je to prostě postup, který když člověk dodrží, tak je velká pravděpodobnost, že prostě se mu bude zpívat líp a bude vědět, co dělá každý den a bude prostě na to mnohem líp. A ještě to, co jsi říkala, že jsi měla takovýhle hrozný zážitek, tak tomu bychom se strašně rádi vyvarovali. Vlastně máme i ten závěrečný koncert, na kterým nebudeme nikoho nutit zpívat. Pokud tam někdo zpívat nebude chtít, protože se na to prostě nebude cítit, nebude tam zpívat. Pak taky hodně zajímavý mi vlastně přijde to, že vlastně Martin, který tam bude učit, tak je jako vlastně takovým, jak to říct, patronem vlastně i Ahmada Hedara a vlastně i Brie Nichols, oba dva tam budou také učit. Takže vlastně jsme udělali takový koncept, že budou mít vždycky 3 hodiny třeba například u toho svého hlavního kantora a potom okusí jak kdyby i Brie i Ahmeda, nebo obráceně, když budou u Brie, okusí i Martina i Ahmada, protože tím, že vlastně Martin je takový strom, z kterého vyrůstají ty kořeny a jeden je Mido a jeden je Brie, tak vlastně se jim nemůže stát, že by říkali něco úplně odlišného, což se vám tak někdy stane, jedete na kurzy, jdete k někomu, k druhému a pak máte pocit, že jste
2: úplně opak,
1: vlezli do jiný galaxie a to se tady prostě nestane. Samozřejmě Brie si vzala od Martina svoje a jako umělkyně to nějakým způsobem si přetvořila pro sebe, to stejný udělal Ahmed a teď oni vlastně to dá

0: dál předávají v nějaký svý formě a to vlastně zažijete. Zažijete všechny ty tři lektory, což mi přijde prostě hrozně úžasný. A přesně, my nikoho nenaučíme za týden zpívat. Prostě to tak není, jo. To ani nikdo, kdo jde na kurzy, samozřejmě to neočekává. Ale opravdu vám ukážeme to, že to může být příjemný, vlastně i ty metody ostatní, které budeme dělat, jsou všechny proto, aby vám bylo příjemně, abyste vlastně byli v klidu. Máme tam psychoterapeutky, máme tam
1: dobře,
0: prostě ty...
1: Eliško, promiň, já tě trošku teď zastavím,
0: promiň.
1: Protože o tom všem si budeme povídat, ale padlo tady jméno Bree Nichols. My jsme její hlas slyšeli hned v úvodu našeho pořadu. Zněla nám píseň od Bohuslava Ferstra, vítězná píseň za doprovodu Severočeské filharmonie pod taktovkou Jiřího Petrdlíka, zpívala americká sopranistka Bree Nichols, která je tedy, Martine, tvojí žákyní?
2: Ano.
1: A už myslím, že docela dlouhou dobu.
2: V podstatě jako Bree a podporuji pedagogicky už teďka a ona mě překvapila tu informací, že už je to vlastně 7 let a ono to vlastně začalo prostřednictvím zaprvé mého koučování jí vlastně v českém repertoáru a v české artikulaci. Především během mojí stáže na University of North Texas, kde ona dělala svoje doktorské studium a v podstatě věnovala svoji disertaci české vokální hudbě, české opeře, dala dokupy vynikající antologii českých sopránových árií s přepisy do mezinárodní fonetické abecedy IPA, takže vlastně tím de facto vytvořila materiál pro zpřístupnění té češtiny prostě absolutně široké mezinárodní jako pěvecké veřejnosti a je to neskutečně záslužná činnost. No a ona se obrovským způsobem dál barat zajímala o repertoár a potom později během Fulbrightu v Čechách udělala neskutečnou vlastně badatelskou činnost zase naopak v české písni 20. století a organizovala prostě spoustu koncertů a představila nám český repertoár, o jakým jsme my neměli tušení. Byly to neskutečné počiny. Ano. Ale tady zrovna vítězná píseň, vlastně finální píseň toho cyklu Čisté jitro, do kterého jsem ho popíchl já. A já zase teda za tuhletu expozici tomuhle tomu žánr zase vděčím svoji někdejší kantorce Naděždě Kniplové, která mě velice upozorňovala, že ve Ferstrovi a ve Ferstrovi písni máme neskutečné bohatství. A zrovna Čisté jitro je teda absolutně skvostná záležitost, která bych řekl, že tam jako stojí na vrcholu písňového repertoáru srovnatelně se Strausem.
1: Slyšeli jsme v úvodu a my tu teď máme dalšího tvého žáka a je to trošku netradiční záležitost. Árii z Dona Carlose zpívá Jonathan Miller, který je právník.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla árie z opery Don Carlos od Giuseppe Verdiho. Poslouchali jsme nádherný výkon právníka Jonatana Millera. Jak se vzal právník ve vysílání Rádia Klasik Praha? Se mnou dnes ve studiu totiž sedí sopranistka Eliška Gatringerová a pěvecký pedagog basista Martin Vodrážka, kteří nám přišli povídat o svých letních pěveckých kurzech a právě Jonatan Miller je žákem dnešního hosta, basisty Martina Vodrážky. Eliško, pojďme zpět ke kurzům. Ty jsi chtěla začít vyprávět o všech těch disciplínách, které tam jsou. Pojďme tedy na to. Většinou pěvecké kurzy mají interpretaci a pěvecké hodiny, ale vy máte úplně něco dalšího a spoustu přidaných hodnot. Když se tam přihlásím a přijedu, co všechno mě tam čeká?
1: Takže samozřejmě lekce zpěvu, to už jsme si řekli, bez toho by to samozřejmě nešlo. Máme tam úžasný herecký workshop s Magdalenou Švecovou, která přijede s malými skupinkami dělat různé, podle jejich potřeb si myslím, že to bude, podle toho, jak budou ty skupinky utvořené, jak budou věkově a tak s nimi bude dělat různá cvičení herecká, možná i nějaký výstup z toho uděláme, nějaký třeba uvidíme. To bude prostě, hodně se bude nacíťovat na ty účastníky a bude pokrývat to, co je zajímá, to, co potřebují. Možná i mluvený text, který je pro nás dost takové ožehavé téma pro operní zpěváky. Takže budeme řešit herectví, budeme cvičit každý den metodu Feldenkrais.
0: No to jsem se chtěla zeptat, co to je? To jsem slyšela poprvé v životě.
1: Ano, to je vlastně židovský judista pan Feldenkrais, kterého boleli kolena a chtěl si tento problém vyřešit, tak vlastně vymyslel metodu, která pracuje s neuroplasticitou mozku a nabízí vašemu tělu různé jiný náhled na to, jak byste se mohli pohybovat, na to, jak byste mohli vlastně všechny ty práce, které normálně s tím tělem vykonáváte, dělat a pomáhá odstraňovat různé spazmy, které máte naučené, to znamená, jak vstáváte z postele, jak vlastně stojíte při zpívání, co děláte bradou při zpívání, jestli třeba by se to nedalo dělat jinak, jestli třeba nemáte v té bradě nějakou tenzi, nebo co děláte s jazylkou, kde je atlas, jak se s ním zahýbe. Je to opravdu hrozně zajímavé. Já už jsem prošla některými těmi cvičením s Kristýnou Háblovou, která vlastně se tomuto tématu věnuje, tak je to zpěvačka, takže ještě se opravdu specializuje na toto téma. Téma v rámci teda zpěvu, jinak je to velmi oblíbená metoda pro sportovce. Je to opravdu strašně oblíbená metoda pro sportovce,
0: kdy oni... Je to k jakému uvolnění teda
1: je to,
0: celkově?
1: Ano, je to uvolnění, je to i zastavení. Když jdete na kurzy Feldenkraise, potom jdete po ulici a máte pocit, jak kdybyste trošku byli jako z jiné planety, jako, že jste opravdu vyklidnění, vy se tam soustředíte opravdu na jednu věc, kterou děláte a nabízíte tomu tělu, pojďme to třeba zkusit takhle, takhle je to přece příjemnější. Nebudeme to dělat nějakou cestou, která vlastně mi není příjemná. A ta neuroplasticita mozku je v tom úžasná, že ten mozek to chce dělat co nejlépe. To znamená, když mu tu nejlepší cestu nabídnete a pak jí chcete, tak ten mozek ji chce s vámi.
2: Na ní naskočí na ten zážitek, že jo?
1: Já jsem
2: taky byl u Kristýny a bylo prostě krásný, kdy ona si v podstatě nějakým způsobem jako prohlížela ty moje pohybové vzorce, nic mi nepotřebovala vysvětlovat, položila mě na lůžko a trošku mě jako hýbala chvilku kolenama a pak jsme oba řekli takový aha. A zjistili jsme, že najednou dýchám úplně jiným způsobem. Jo, tak ale to je zase záležitost, která se vlastně nedá teoreticky popsat úplně.
0: Musí to člověk
2: zažít. Je to ten prožitek, je to ten prožitek, který nabídne tomu člověku jako vybočení z toho vzorce pohybového, ve kterým vlastně je uzavřený a neví o tom.
0: A ty jsi to dokázala, Eliško, přetavit přímo při zpívání?
1: Ano, my jsme vlastně společně, pak jsme i zpívali. Ona vždycky ty hodiny bere, takže začíná zpěvem a končí třeba nějakým jenom zvukováním, jo? Nemusíte tam zpívat árii. A vlastně tam i cítíte, jako to se mi povolilo tohle. A většinou vždycky po jejich hodinách jsem měla lepší hodinu zpěvu. Takže proto jsme to zařadili vlastně každé ráno toho kurzu, kdy si vlastně všichni jako pocvičí, možná budeme moc být i venku, jo? Že to bude taky opravdu. A pak ještě budeme cvičit teda večer, pokud se nám to podaří do toho harmonogramu, tak doufám, že ano. A budeme prostě dvakrát denně cvičit Feldenkrais metodu, což, na což jsme teda strašně pyšní samozřejmě. Pak jsme strašně pyšní na teda další aspekt těch kurzů a to je psychologický coaching. Protože já se osobně domnívám, že psychika je alfa omega operního zpívání nebo jakéhokoliv zpívání. To jsme ještě vlastně trošku neřekli, že my tam máme i popové zpívání, my tam máme i vlastně jakoby populární zpěv. A i tenhle aspekt nás vlastně hrozně zajímá, to, že je to vlastně stejný nástroj, ale úplně jinak se používá a hrozně jsme chtěli, aby se tam tyhle dva světy střetly, aby operní zpěváci se třeba mohli jít podívat na to, jak to dělá popový zpěvák a popový zpěvák se jít podívat na to, jak to dělá klasický zpěvák, protože pořád je to stejný nástroj a hrozně nás tohle to zajímá, tohle ten jako...
0: A často i operní zpěvák, já pak obzvlášť si ráda zaspívám prostě nějakou populární píseň.
1: A nebo vyučují samozřejmě, že jo?
0: Ano,
1: nebo
0: ano, dneska děti chtějí zpívat na zůškách převážně.
1: Ano, ano, tak to jsem teda odbočila od psychologického coachingu, ale vlastně jsme to nezmínili a je to hrozně důležitý. To je taky hrozně důležitý aspekt těch kurzů, že jsou hlasové, nejsou operní, jsou hlasové. Prostě řešíme hlas, řešíme naši krásnou rouru. Náš nástroj. Prostě.
0: Já osobně si myslím teda, že psychika je pro zpěváka to úplně nejvíc nejdůležitější, co může jako mít. Ano. A mě, kdyby někdo poradil před 10 lety, jak se vyrovnat lépe s trémou, tak si myslím, že jsem dneska byla úplně někde jinde.
1: Protože já si taky myslím, že lidi. Možná ani ne s trémou, ale myslím si, že což tam samozřejmě také budeme řešit, ale co si myslím, že je nejhorší, co si děláme zpěváci, a to je ta práce s chybou, s kterou bychom tam hrozně chtěli pracovat.
0: Tak jak to myslíš? Práce
1: myslím
0: s chybou?
1: To, že jedeš na předzpívání a vlastně něco se ti třeba nepovede a pak sama se sebou jedeš ve vlaku. A to, co si tam provádíš v tom vlaku, v té hlavě, když si to pokazila.
0: Sebemrskačství,
1: ale nebo i to, co při výkonu se člověk dokáže rozhodit. Vlastně hrozně bychom chtěli, aby nás ty psychoterapeutky naučili, jak si neubližovat, jak se podpořit. Jako sportovci. Sportovci vůbec nemyslí na to, že udělali něco špatně, že na ně někdo špatně kouká tamhle, když běží okolo prostě do té cílové rovinky a chtěli bychom hrozně, aby i ta sportovní psychologie tam pro nás mohla být a myslím si, že to je fakt strašně důležitý, jak se umět sám sebe podpořit, jak sám sebe neschazovat, ale vlastně si, protože pak se ta tréma neobjeví, když člověk nedá jí, samozřejmě, když bude připravený, když samozřejmě je spousta ano, aspektů ano. A ty budeme řešit.
2: A když bude třeba, tak jako smíří s tím, že to dokonalý nebude.
1: Ano, i to.
2: A já teda, promiň, Eliško, že ti vstoupím do řeči, ale jestli padá tady slovo chyba, tak já jsem prostě veliký fanoušek chyby. Protože chybu považuji za nezbytný krok v tom procesu učení se. Protože kdybychom dělali cokoliv novýho a snažili se neudělat chybu, tak děláme jenom to, co děláme doposud. To znamená to, co už umíme, i kdyby to bylo špatně, i když to bude prostě komplex nějakých jako kompenzačních zvyků, pak jenom protože to známe, budeme dělat prostě jenom to. A jestliže chceme dělat něco mimo tenhle ten chlíveček, pak musíme jít do toho nebezpečí, který máme ale mentálně v chlívku riziko chyby. Jasně, my musíme udělat tu chyby. My musíme udělat prostě ten krok zatím a i jestli se to nepovede, fajn, i z toho mám informaci, že to, co bude fungovat, je o chlupínek vedle.
0: Je to tak.
1: To je pravda.
0: Eliško, padlo tady slovo tréma. Jakou jsi měla trému před televizními kamerami při zpívání na předávání Cen paměti národa?
1: Tak to je neuvěřitelné, že se na to ptáš, protože po dlouhé době já už trémou si dokážu takhle tady všem říct, že už trémou jako takovou úplně netrpím, ale před těmi televizními obrazovkami a panem prezidentem to úplně nebylo příjemné. Musím říct, že ano, nebylo to příjemné a úplně jsem si říkala, ty vlastně tohle jsem zažívala kdysi dávno a jsem ráda, že teď už se to tolik neděje.
0: Dobře, my si poslechneme výsledek, který byl ale krásný. Je to část árie vlastně z opery Rusalka v živém vstupu při televizním vysílání při předávání Cen paměti národa zpívá Eliška Gatringerová.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali část z árie Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka Antonína Dvořáka. Zpíval můj dnešní host, sopranistka Eliška Göttringerová, se kterou je dnes ve studiu pěvecký pedagog basista Martin Vodrážka. My si povídáme o kurzech, které probíhají od 5. do 11. července ve Lenářích. Zapamatovala
1: ano,
0: jsem si to správně.
1: Úplně.
0: Výborně. Jsou to kurzy hlasové, mluvili jsme o Feldenkrais metodě, mluvili jsme o psychologických hodinách, které tam proběhnou, ale vím, že tam máte i právníka.
1: Ano.
0: Protože i to je součást dnešního pěvce, musí se umět poradit se smlouvami.
1: Řekneš?
2: Velice rád. A možná to byl kousíček jako mýho popichu v tomto smyslu, že jo?
1: To je pravda.
2: Zmínil jsem, nebo už jsme tady si poslechli krásný výkon od Jonathana Millera. A myslím, že většina z nás za svůj pěvecký život potkala prostě v tom procesu svých různých angažmá na koncerty a další záležitosti s nějakými různými zádrhely v tom, jestli bude zaplacen honorář, kdy bude zaplacen honorář, jakým způsobem se dohodují práva, nebo kdy zjistíme, že už jsme v podstatě na jevišti a teprve se dozvídáme, že ten koncert bude třeba v živém přenosu. Mm-hmm. I to už se stalo. Takže my bychom chtěli prostě s Jonathanem mluvit o tom, jakým způsobem ten vlastně celý proces z pohledu zpěváka si řeknu ošetřit tak, aby v podstatě především ty vztahy s tím zadavatelem byly obhájeny tak, aby zůstaly prostě zdravé.
0: Mm-hmm.
2: Jo, tak, aby
0: protože
2: prostě...
0: Jonathan je právník.
1: Ano.
2: Tak. Mm-hmm.
1: Ano. Takže vlastně on bude náš účastník kurzu, ale také nám právě dá tady ten workshop a nahlédne s námi do toho, co můžeme chtít a co bychom měli dělat. On vlastně se specializuje na právo
2: autorské.
1: A takže nám bude v tomhle směru, nám udělá takový workshop hnedka vlastně první večer. Bude nás oblažovat svými vědomostmi. Takže to se těšíme moc.
0: Takže to je právo. Zapomněli jsme ještě na něco?
1: Ano,
0: ještě nějaká disciplína?
1: Ano, určitě. Zapomněli jsme na to, že nás samozřejmě jako zpěváky zajímá i to, jak vypadáme. Takže budeme tam mít ještě vlastně kurz líčení s make-up artistkou, která zase udělá velkou přednášku, takovou globální o nějakým večerním líčení i pro muže, tam bude vlastně jak se třeba nalíčit, protože ne všechna divadla v České republice například mají svou jako maskérku. Někdy se může stát, že musíte něco s tím obličejem udělat sami a někdy to není úplně jednoduché. Já se těším, že se dozvím, jak si mám nalepit umělé řasy, protože to je moje velké bebíčko, to neumím, takže já se moc těším.
0: Tady já mám dobrý, já když si nalepím, tak mě tak otečou oči, že já je lepit nesmím, takže já mám v tomhle vlastně výhodu.
1: Tak my bychom určitě poradili v nějakých jiných aspektech. Ona bude prostě řešit to, co prostě běžně potřebujeme i na večerní líčení, ale i třeba na denní líčení. Prostě zpěvačky by samozřejmě měly vypadat krásně. Že?
0: Je možné tam přijet třeba jenom na tenhle jeden, na tuhle jednu část?
1: Ano, určitě máme i vlastně pasivní účast, takže klidně Mirko doráž.
0: To já bych dorazila, protože já vždycky se nějak nachystám na koncert, největší problém mám vždycky s vlasy, odspívám prostě výkon jak blázen, slezu z jeviště a moje maminka mi vždycky řekne první: prosím tě, co jsi s tou udělala na hlavě, vypadá to, že máš dvě hlavy.
1: A to je, protože máš moc vlasů.
0: Ale tady padlo, máte teda i pasivní účastníky?
1: Ano, ano, máme tam vlastně povolenou pasivní účast, i přesto, že si teda uvědomujeme, že samozřejmě tím, že jsou ty kurzy tak komplexní, tak by opravdu bylo dobré, aby tam ty lidi prožili celý ten týden, ale i přesto bychom, protože to je první ročník, chtěli bychom být otevření i tomuhle, takže už tam máme nějaké zájemce o to, že tam budou třeba 2-3 dny s námi ten čas trávit. A já myslím, že jsme ale ještě stejně ještě na jednu věc zapomněli.
0: Povídej.
1: Že jsme ještě zapomněli na to, že tam budeme mít velikánskou přednášku o sebepropagaci. A to je taková jako úplná
0: dneska
1: třešnička na dortu, kterou jsme vlastně ani ještě neinzerovali. To jsme prostě opravdu jako tam dodali, protože je to nedílná součást absolutně jako za mě alfa omega dnešního jakéhokoliv performera prostě v tom sektoru uměleckém. Takže budeme mít tam přednášku o PR a o tom self-promu, o té propagaci, co samozřejmě asi nestihneme se dotknout úplně všeho, ale chtěli bychom prostě, aby si už vlastně i ty studenti, ale i už umělci, kteří jsou aktivní a třeba už jsou aktivní déle a možná třeba tuhle tu část trošku zanedbávají, tak aby se o tom dozvěděli, že je potřeba to řešit a jakým
0: způsobem. A kdo
1: způsobem
0: to povede?
1: Povede to Mahulena Vondrášková a ona se tomu věnuje už dlouhou dobu, vlastně je, pracuje s, taky s Ran Operan spolkem.
0: Ano, ano.
1: A myslím, že tam i vlastně vznikne debata s Brie Nichols, která je v tom teda úplně fenomenální, takže si myslím, že i vlastně ty hovory, které budou tam probíhat mimo vlastně veškerý ten program, budou pro všechny ty účastníky hodně přínosné. Ta debata a ten dialog, který doufám tam po večerech budeme dělat, bude pro ty lidi opravdu přínosný.
2: No, myslím, že zase i na ty večerní debaty moc těšíme. A ještě bych tam si chytnul, Eliško, tebe za slovo s tou pasivní účastí, protože z toho portfolia a těch našich budoucích účastníků jsme nezmínili za mě jednu důležitou kategorii a to jsou pivečtí pedagogové. Mm-hmm. Jo. Já si myslím, že jeden aspekt, co tomu našemu prostředí toho pěveckého vzdělávání hodně chybí, je prostě sdílení. Odborná diskuze, sdílení metodologií, sdílení terminologie, a prostě vzájemná výměna a prostě podporování se vzájemně prostě v tom růstu toho řemesla, jo, tak abychom prostě se uchýlili od toho, že tady nemusí být neustále jenom a jenom rivalita a kdo z koho.
0: Ano, to zní krásně.
2: Takže prostě, jako jestli se tady bude zpívat dobře, tak je to prostě fajn. A jestli se bude učit dobře, jestli si budou prostě studenti odvážet pozitivní zážitky prostě z kurzu i ze svých hodin u svých pedagogů a nebudou se bát slyšet něco od jiného kantora, bude to jenom
0: nebo vůbec
2: fajn
0: jít k jinému kantorovi,
2: přesně,
0: protože co na to řekne ten můj kantor. Zažila jsem nesčetně moc.
2: Zažili
0: krát.
2: Jsme všichni.
0: Ano. Pojďme opět k nějaké krásné hudbě. Vy jste vybrali velmi zajímavou věc. Je tu In Questa Regia, což by nebylo tak moc zajímavé, že jo, Turandot Puccini, ale zpívá to sopranistka Zdena Ziková a ukázka zazní ve slovinštině.
2: Zdenka Ziková. Vlastně byla česká zpěvačka, ona se narodila v Praze roku 1902 a zemřela v Praze, jestli se nemýlím, roku 1990.
0: No.
2: Ale vlastně je to takový nástin toho, jakou pěveckou kulturu jsme tady, nebo mohli generace před námi zažívat v Praze. Zdenka Ziková vlastně prošla svojí kariérou částečně v Lublani, částečně Bělehradu, ve Vídni, v Praze. A když si poslechneme vlastně její zpěv, tady v tomhletom případě v Turandot, tak tam vlastně slyšíme jako kulturu toho hlasu a rejstříkový balans a energii, kterou jako velice tam můžeme vztáhnout k tomu, co slýcháme od z nahrávek Emmy Destinové nebo Birgit Nilsson.
0: Dobře, těším se moc. Je tu In Questa Regia a Zdena Ziková.

0: to byla árie In questa regia, což je árie titulní postavy opery Giacoma Pucciniho Turandot. Poslouchali jsme výjimečnou českou sopranistku Zdenu Zikovou a nejenom tuto ukázku dnes do našeho pořadu na osobní notu přinesla sopranistka Eliška Gatringerová a pěvecký pedagog basista Martin Vodráška. Eliško, Martine, my si povídáme o vašich kurzech Vox Lab, které proběhnou 5. až 11. července v Elnářích. A jsou nesmírně zajímavé, přinášejí opravdu. Já jsem se před 10 lety řekla, že už v životě nepojedu na žádný kurz, protože jedna nejmenovaná česká pěvkyně mě úplně zničila, jak psychicky, tak hlasově. Díky tomu zaplať pánbu jsem našla svého současného učitele Miguela Cavalcantiho, který prostě mě tak pomohl a že zbožňuju ho a už nechci k nikomu jinému. Ale prostě jsem si řekla, ne, už v životě žádný kurz, ale když vás poslouchám, tak bych se okamžitě přihlásila. Ale jde to ještě vůbec? Jsou ještě nějaká volná místa?
1: Ano, ještě by si se mohla přihlásit, takže klidně, klidně můžete s Miguelem dorazit, si s náma popovídat. To bychom byli rádi. Ano, máme ještě volná místa, protože pro velký zájem jsme vlastně otevřeli ještě třídu právě Brie Nichols, která byla vlastně jasná volba, protože tam do té naší skládačky moc dobře zapadá, nejenom, že je opravdu jako úžasná v tom, co sama dělá, tak i je moc dobrá pedagožka. Takže jsme vlastně otevřeli její třídu a ještě tam má nějaká volná místa. Takže vlastně kdo by se k ní chtěl přihlásit, může. Ona perfektně mluví česky i anglicky, takže vlastně můžou k ní vlastně i lidé, kteří by potřebovali třeba mít ty kurzy v angličtině. Tam bychom jim potom ty přednášky nějakým způsobem překládali. Ale nemusí se bát i lidé, kteří neumí anglicky, protože ona je skvělá i v češtině, takže není tam žádný problém. A vlastně to místo u Brie je vlastně podmíněno tím, že okusí i Martinovu hodinu i Ahmadovu hodinu.
0: A vy jste říkali, že tam jsou ale i popový zpěv. A kdo, ten tam učí teda kdo?
1: Ten tam učí Ota Baláš. Je to slavný vlastně náš takový skladatel. A vlastně i dirigent a zpěvák, který se vlastně odstěhoval do toho regionu těch Lnářů, Březnicka, kde vlastně jsme se k němu díky našemu spolku Artujeme, jako jsme se s ním propojili, udělali jsme s ním i vlastně koncert, protože náš spolek se hlavně zaměřuje na to, abychom propojovali vlastně mladé lidi s profesionály. To nás prostě zajímá. Chceme ten jako mezigenerační dialog nás strašně zajímá v tom spolku, i proto vlastně ty kurzy, kde ty generace můžou, jak říkáš, může přijet 80letá zpěvačka, vlastně nás i tahle generace docela zajímá, vlastně už takových jako umělců v důchodu, protože to je taky vlastně zvláštní jako skupina lidí, takže tohle všechno nás zajímá. Takže jsme vlastně oslovili právě o tu Baláže, který je spojený s Jesus Christ Superstar v České republice, ano. Tu osobnost asi všichni znají a ten vlastně bude vyučovat ten jakoby popový zpěv, má připravený úžasný program, chce s těmi dětmi vlastně dělat, nebo s těmi umělci chce dělat to, že budou nejenom dělat techniku, ale budou vlastně se i nahrávat, jak u toho vypadají, protože to je pro ty popové zpěváky hodně, hodně důležité, ono to je důležité i pro nás, ale má ten plán moc hezký, moc se mi to líbí a hrozně se těším, že se taky přijdu na jeho hodiny podívat, to jsem vlastně asi možná neřekla, že já budu vlastně taky účastník kurzu, protože tím, že to je můj vysněný kurz, tak já s ním prostě musím projít. Takže já budu normálně účastník kurzu a chci tím kurzem projít a chci, aby byl opravdu tak jako vymazlený, aby příští rok byl ještě lepší a ještě lepší a opravdu tím, že se domnívám, že jsou to jako unikátní kurzy a fakt jsou jedineční, tak to tím chci projít, aby jsme věděli, jestli je toho moc, málo, co přidat, co ubrat, co dodat těm kurzům.
0: Super, já vám moc držím palce, aby se vše povedlo, aby vše ve zdraví a v dobré náladě proběhlo, aby vám splnila vaše očekávání, ale aby se naplnila i očekávání všech účastníků. Na Radiu Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Mými hosty dnes byly sopranistka Eliška Gatringerová a basista Martin Vodráška. My se rozloučíme skladbou Souměrná v podání Báry Basikové, kterou právě napsal již zmiňovaný Ota Baláš. Od mikrofonu Radia Klasik Praha se s vámi loučí Mirka Česarová.
1: Děkujeme, na shledanou.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
14: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
15: Vážení posluchači, scházíme se na stanici Klasik Praha při poslechu pořadu Švédský stůl, který připravil Stanislav Předota. Tématem dnešního setkání bude třetí podobenství Benjamina Britna. Na přelomu let 1955 a 1956 podnikl Benjamin Britten koncertní turné po Dálném východu a při návštěvě Tokia zhlédl představení tradičního japonského divadla No. Toto divadlo s původem ve 14. století zahrnuje drama, hudbu i tanec. Interpretuje ho malý instrumentální soubor a všechny postavy hrají pouze muži. Hovoří a zpívá se archaickým jazykem a herci používají velmi úsporná charakteristická gesta. Britna představení uchvátilo a rozhodl se přenést toto japonské drama do evropského kontextu. Nechal se inspirovat středověkými náboženskými hrami, které byly inscenovány mnichy v kostelích. Z původního japonského dramatu zůstaly zachovány jednoduchý příběh, skromný instrumentální doprovod, mužské obsazení všech rolí a především stylistická úspornost v ději i hudbě. Zachován byl také důraz na rituálnost podání. Premiéra podobenství Řeka Kolich o šílené matce hledající svého ztraceného syna se odehrála v roce 1964 a měla tak velký úspěch, že Britten později vytvořil ještě další dvě hudebně duchovní podobenství. V roce 1966 o mládencích v peci ohnivé a v roce 1968 o marnotratném synovi. Stejně jako u předchozích dvou podobenství, také zde byl o libreto požádán spisovatel William Plummer. A stejně jako předtím, i v tomto případě melodický materiál vychází z gregoriánského chorálu, kterým celé představení začíná. Herci i instrumentalisté za zpěvu chorálu přicházejí procesím do kostela a zaujímají svá místa.

Pro třetí podobenství vybral Britton známý novozákonní příběh o marnotratném synovi z 15. kapitoly Lukášova evangelia. Tento příběh je v umění hodně využívaný a není celkem divu. Hloubka myšlenky láskyplného odpuštění byla, je a bude stále aktuální, stejně jako proces poznávání a odmítnutí zla. Jde o jakýsi až archetypální příběh, který můžeme nazírat z mnoha úhlů pohledu. Jednou jsem se třeba setkal s myšlenkou, že by se příběh klidně mohl jmenovat o marnotratném otci, a to díky až marnotratně a bez hranic rozdávanému otcovu milosrdenství. Otázkou je, do jaké míry si mladší syn zasluhuje takové velkorysé odpuštění, do jaké míry je rozhořčení staršího syna oprávněné a tak dále a tak dále. Podobenství The Prodigal Son, marnotratný syn, mělo premiéru v červnu 1968 v kostele v Oxfordu a nahrávka, kterou dnes posloucháme, vznikla o rok později tamtéž. Pod Britnovým vedením zde účinkuje v podstatě stejný ansámbl jako v předchozích dvou podobenstvích. Pokušitele zpívá Peter Pierce, otce John Shirley Quirk, staršího syna Brian Drake a mladšího syna Robert Teer. Také nástrojové obsazení je až na jednu výjimku stejné. Zůstaly flétna, lesní roh, viola, kontrabas, harfa, bicí a varhany. Jen místo pozounu uslyšíme pronikavější zvuk trubky. U instrumentace se ještě na chvilku zastavme. Každá hlavní osoba má svůj charakteristický doprovodný nástroj. Pro postavu otce je to flétna, staršího syna poznáme podle kontrabasu, zatímco zpěv jeho mladšího bratra se pojí se zvukem violy. Důležitou roli má trubka. Většinou se ozývá, když se objeví pokušitel, ale jak v závěru zjistíme, zvuk trubky symbolizuje princip pokušení jako takový. Během celého díla si můžeme všímat ještě jedné zajímavé charakterizace harmonické. Jde o kontrast mezi chromatickými nástrahami pokušitele a světem diatonického B-dur otcova domu. Nyní se však již věnujme samotnému příběhu. Přeskočíme první výstup pokušitele, v němž líčí pokojný život rodiny hospodáře, kterého v úctě poslouchají jeho dva synové i služebnictvo. Pokušitel se obrací na publikum a sděluje, že jeho cílem je tuto harmonii rozbít. My, diváci a posluchači, máme za úkol pozorně sledovat, jakými zákeřnými prostředky bude veden útok. Následující ukázka nám přiblíží atmosféru života v lásce a pokoji zasvěceného službě pánu. Všichni členové domu, rodina i služebnictvo, se shromáždili, aby vyslechli otcovu promluvu. Chválí pána a nabádá všechny ke svornosti a pracovitosti, neboť jen tak je možno odehnat zlo, čekající na

Služebníci, vedení starším synem, jdou s radostným zpěvem na rtech na pole. Mladší syn se loudá za nimi. Jeho zdráhání okamžitě využívá pokušitel. Již je tu, zapřádá s mladším synem hovor a obratně manévruje. Nejdříve letmá otázka. Jsi spokojen s tím klidem zde? Pak upozornění. Vždyť ty necháváš jít život kolem. A poté, co se mladší syn ohrazuje, co ty, cizinec, mi máš co říkat, jak mám žít? Již pokušitel nahazuje smyčku. Ale já nejsem žádný cizinec. Ty mě velmi dobře znáš. Jsem tvůj vnitřní hlas. Tvé pravé já. Nikdy si nezapomínám.

Toužil poznat sladkou chuť okolního světa? Jen si představ vznešený život, rozkoše a krásu tříbící smysly. Jsi mladý, zatím ještě mladý. Uskuteční svá přání. Pokušitel se vzdaluje, protože s polesem vítr přináší radostnou píseň, zpěv velmi nepříjemný pro jeho ucho. Na mladšího syna ale tak jako tak už není třeba více naléhat. Otrávená sedba bude chvíli zrát a pak vydá nevděčný plod. Jednotlivé postavy v ukázce od sebe snadno rozeznáte. Pokušitel zpívá nadposkakující a trilkující harfou, zatímco zvuk violy patří mladšímu synovi. Trubka se svými ostrými výpady symbolizuje pokušení a svody.

Mladší syn dosáhl otcova svolení, aby mohl odejít z domu a dokonce na něm vymohl i svůj podíl z rodinného majetku. My si poslechneme část od chvíle, kdy služebníci přinášejí nádherné roucho jako symbol předávaného dědictví. Při oblékání mladšího syna zazní arpeggiované akordy harfy. Tyto akordy si zapamatujte, protože se s nimi za chvíli opět setkáme, ovšem již v trochu jiné situaci. Poté, co otec ještě domluví staršímu synovi, nespokojenému s odchodem bratra, se všichni loučí klidně a vyrovnaně. Nemělo by ostatně smysl mladšího syna přemlouvat nebo mu násilím bránit.

Posloucháte stanici Klasik Praha, pořad Švédský stůl. Tématem je dnes podobenství Benjamina Britna o marnotratném synovi, které mělo premiéru v roce 1968. Příběh nyní dospěl do rozloučení syna s domovem. S vidinou šťastné budoucnosti si na otci dokonce vymohl svůj dědický podíl. Sotva se mladší syn otočil k domovu zády, je plný nadšení a odhodlání poznat neznámé. I hned se k němu přidává pokušitel a lichocením stupňuje mladíkovu euforii. Jsi volný, odteď se už konečně můžeš radovat. Vidíš ty věže? To je město, které tě čeká s otevřenou náručí.

Město opravdu vítá mladšího syna s otevřenou náručí. Ihned za branou čeká sbor příživníků s úsměvy na tvářích. Mají na neskušeného a naivního mladíka připraveny tři léčky. Všechny jsou hudebně zpracovány podle stejného schématu. Nejdříve se vždy ozvou vzdálené hlasy svodů, zpívané dětskými soprány. Poprvé je mladíkovi nabídnut odpočinek a víno, z něhož se opije. Když je třeba zaplatit, musí se vzdát části svého roucha, symbolizujícího majetek. Právě při ztrátě prvé části majetku se znovu ozve arpeggio harf, které jsme již slyšeli při předávání podílu v předminulé ukázce. Po druhé svádivé hlasy slibují všemožné rozkoše těla. I ty je ale nutno zaplatit, a tak mladší syn odevzdává druhou část majetku. Ještě po třetí zazní lákající vysoké hlasy z dálky a oběť se nechá nachytat na vidinu snadného zisku v hazardní hře. Jak by ale mohl uspět mezi ostřílenými podvodníky, přichází rychle i o třetí část svého podílu. Jakmile ztrácí poslední majetek, odvrací se od něj jeho doposud vytrvalý průvodce pokušitel se slovy: teď nemáš nic, nejsi nic. Mladšímu synovi zbývají pouze prázdné ruce a nezodpovězená otázka: proč jsem nyní docela sám? Tato scéna je trochu delší, ale je stvárněna natolik výstižně, že vám orientace v ději jistě nebude dělat potíže.

0: that I drank with. Why am I now all alone?
1: Takový konec svého dobrodružství mladík nečekal. Když se s výčitkou obrací na pokušitele, dostává se mu strohých ponaučení. Ty jsi mi ale hlupák. Když jsi měl krásné časy, myslel jsi si snad, že budou trvat stále? Musíš se naučit, že po hýření následuje chudoba. Můžeš se připojit k žebrákům, nebo jdi pást svině. Snad se najíš zbytky v jejich korytech. Nakonec se pokušitel obrací k publiku. Vidíte, co jsem říkal? Před vašimi zraky jsem rozbil tu klidnou rodinnou harmonii. Sami jste viděli, jak. Načež s úsměvem a s elegantní úklonou odchází pokušitel z pódia. Tuto epizodu přeskočíme a v našem poslechu se nyní posuneme k následující scéně, v níž se dozvíme, jaké východisko z nouze najde mladší syn. Ve své zpovědi se myšlenkami stále vrací do šťastného času pokojného života doma. Dozrává v něm rozhodnutí, že, ač je jakkoliv bídný, půjde, omluví se otci a požádá o jakoukoliv službu, aby si řádně vydělal na svůj denní chléb. Krok při návratu je těžký, obava z otcových výčitek svazuje nohy. Všimněte si, že mezi nástroji v doprovodu zaznívá i trubka, symbol pokušení. V důsledku toho, že pokušení bylo zkroceno, je její zvuk tentokrát měkký a klidný. Mladík se pokušení zcela nezbavil, ale uvědomil si jeho neustálou přítomnost a tohoto nebezpečného našeptávače dokáže již ovládnout. Cesta domů je trpká, ale na jejím konci čeká otevřená otcova náruč. Oba, mladší syn i otec, se vidí již z dálky. Zvuky flétny a violy se proplétají a ve spěchu se k sobě blíží. Syn klesá na kolena a pronáší smutnou zpověď. Otče, zhřešil jsem proti Bohu a proti tobě a nejsem již více hoden nazývat se tvým synem. Otče, nech mne být jedním z tvých služebníků. Tato synova slova však najednou nedoprovází jeho typický nástroj viola, ale flétna, doprovodný nástroj otcův. Proč pak asi? Proudy měkkých flétnových tónů, jako otcova láska a odpuštění, objímají syna, který byl mrtev a je opět naživu. Byl ztracen a je opět nalezen.

Otec svolal služebníky, syna oblékl do drahého roucha, nařídil zabít tučné tele, vystrojil radovánky s hudbou a tancem. Náhle se spole vrací starší syn a když se dozví o důvodu veselí, začne se rozhorčovat. Pro mě nikdy nikdo žádnou hostinu nevystrojil a pro takového budiš k ničemu se slaví. Taková nespravedlnost. Laskavá otcova slova tiší hněv. Jestliže se se starším synem dělili o starosti, proč se tím spíše teď nepodělit o velkou radost? Obapolným smířením bratrů končí tento mnohovrstevnatý příběh.

0: Příběh o marnotratném synovi končí. Herci odkládají kostýmy a zpěvák představující ve hře pokušitele se na publikum obrací s krátkou promluvou. Říká: mé děti, rozumějte, v nebi bude více radosti nad jedním kajícím se hříšníkem, než nad 99, kteří se z ničeho nekají. A neříkejte, děkuji ti, Bože, že nejsem jako jiní, které bych mohl jmenovat. Ten, který sám sebe vyvyšuje, bude svržen dolů. Zapamatujte si příběh marnotratného syna a myslete na odpuštění jeho otce. Vážení posluchači, věnovali jsme se podobenství anglického skladatele Benjamina Britna o marnotratném synovi. Poslouchali jsme nahrávku živého provedení z roku 1969. Pokušitele zpíval Peter Pierce, otce John Shirley Quirk, staršího syna Brian Drake a mladšího syna Robert Teer. Nahrávka vznikla za uměleckého vedení Benjamina Britna a Wiley Tunnard. Stanislav Předota se s vámi v tuto chvíli loučí. Doufám, že vás toto setkání s méně známou hudbou a zajímavým tématem zaujalo i obohatilo. Mějte se krásně, těším se brzy opět naslyšenou.
1: Švédský stůl. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Závratné megaslevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Ladíte Klasik Praha.
9: Slavná auditoria.
1: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
10: Hudebních soutěží nejrůznějšího druhu a zaměření je po celém světě bezpočet. Jen pár desítek z nich má skutečně referenční hodnotu. Pokud se mladý interpret prokáže tím, že na některé z nich uspěl, třímá v ruce pomyslnou vstupenku na hudební Olymp a záleží pak už jen na něm, na jeho píli a nezbytném štěstí, zda se na vrcholu usídlí nadlouho. Zřídka je ovšem k nalezení tak striktně vymezené klání, jakým se už od 20. let 20. století vyznačuje mezinárodní klavírní soutěž Friderika Chopina ve Varšavě. Její účastníci jsou povinni nastudovat a předvést pouze stanovené ukázky z díla polského velikána. Balady, mazurky, polonézy, barkaroly, fantazie. Dá se říci, že i díky takto koncipované monotématické soutěži se Frédéric Chopin do své vlasti pravidelně a významně vrací. Navíc existuje spojovací linka mezi vznikem soutěže, která se poprvé konala v roce 1927, a samotným Chopinem. Oblouk, vyklenutý minimálně napříč staletím, tvoří tři jména polských klavíristů a pedagogů, jimž nebylo v některých případech cizí ani dirigování či komponování. Prvním byl rodák z ruského Rostova na Donu Jerzy Žuravlev. Právě on mezinárodní klavírní soutěž Friderika Chopina založil, poté, co se přes Minsk, kde položil za první světové války základy tamní hudební školy, stal v roku 1923 vyučujícím na Varšavské konzervatoři. Tam předával generaci nastupujících klavíristů znalosti, které sám nabyl mimo jiné od svého pedagoga, jímž byl další Polák narozený mimo území své budoucí vlasti. Alexandr Michalovský, pocházející z Ukrajiny a působící načas i v Lipsku, kde se na konzervatoři přátelil s českým kolegou židovského původu Izákem Ignácem Mošelesem. Ale neodbíhejme. Podstatné je, že Michalovského mentorem byl jiný Polák pocházející z Ukrajiny, ač moldavsko-arménského původu, vydal se přes polské a německé území až do Paříže, kde se stal jedním z žáků, a teď jsme u věci, Friderika Chopina. Kruh směřující do vzdáleného budoucna a k Chopinovské soutěži se tak uzavřel. A štafetu nesenou časem neuhasil ani rok 1927. Nejen v tomto prvním ročníku, ale v sedmi dalších, to znamená až do roku 1965, byl zakladatel tohoto prestižního klání Jerzy Žuravlev členem poroty. Neuvěřitelný výkon. Umožnil mu zažít vítěze od prvního, jímž byl Rus Lev Oborin, přes Mauricia Polínyho po Martu Argerič. A když už padlo jméno této výtečné argentinské klavíristky, poslechněme si na úvod pořadu v jejím podání druhou větu romanci z Chopinova klavírního koncertu číslo 1 E-moll. Orchestre Symphonique de Montréal řídí Charles Dutoit.

Mezinárodní klavírní soutěž Friderika Chopina ve Varšavě se odvíjí v pětiletém cyklu, který během své historie doznal jen trojího vybočení. První zavinila druhá světová válka. Kvůli ní došlo mezi léty 1937, kdy proběhl třetí ročník, a 1949, jenž se stal svědkem čtvrtého, k dlouhému, ale nezbytnému přerušení kontinuity. Vždyť i po pádu nacismu byla Varšava natolik zdecimovaná, že jí nějakou dobu trvalo, než se postavila na nohy do té míry, aby bylo znovu oživení jedné umělecké tradice na pořadu dne. A že to šlo zpočátku stuha,

dosvědčuje skutečnost, že další, celkově pátý ročník se konal až po dalších 6 letech. Od 55. roku však běželo vše jako na drátkách až do roku 2020, kdy konání 18. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina zmařil virus. Pořadatelem tohoto klání, které je od roku 1957 jedním ze zakládajících členů Světové federace hudebních soutěží se sídlem v Ženevě, se postupně stal Varšavský institut Friderika Chopina. Oficiálně byl ustanoven usnesením polského sejmu neboli parlamentu v roce 2001 a zároveň mu byl stanoven obsah a rozsah činnosti. Zajišťují jej desítky zaměstnanců od muzikologů po odborníky na právní otázky či na propagaci. Chopinův odkaz je zkoumán v hudebním oddělení. Vzdělávací připravuje a vydává publikace. Kontrolní odbor monitoruje, jak je doma i ve světě pojem Chopin zohledňován a zda není nevhodně zneužíván v reklamě či v biznisu. Základním úkolem institutu je přirozeně pořádání Chopinovské soutěže, a to jak samotného klání, do kterého se pokaždé hlásí stovky zájemců ze všech koutů světa, tak péče o doprovodný program. Jeho dominantu tvoří vždy zádušní mše, která se odehrává 17. října, kdy si účastníci těsně před vyvrcholením soutěže připomínají úmrtí Friderika Chopina ve varšavském kostele svatého kříže. Proč právě tam? Když se Chopinův život v Paříži chýlil neodvratně ke svému konci, vyslovil velikán klavíru prosbu, aby mu bylo z těla posmrtně vyňato srdce a uloženo v jeho milovaném Polsku. Přání vyhověla jeho sestra, která srdce, naložené nejspíš v koňaku, převezla vlakem ukryté pod sukní v zavařovací lahvi až do Varšavy. Tam ji ale čekalo zklamání. Kněžím v kostele svatého kříže se údajně hříšný Chopinův život se spisovatelkou Sandovou hrubě nelíbil. A tak se relikvie povalovala 30 let v opuštěné podzemní hrobce, než jí bylo nakonec dopřáno důstojné umístění. Později roku 1944 sice nacisté utopili varšavské povstání v krvi, ale Chopinovo srdce během bojů z kostela opatrně vynesli, uschovali na neznámém místě a poté jej na původní místo pietně vrátili.

Mezi vyhlášené Chopinovské interprety bezesporu patří i český klavírista Ivan Klánský a právě v jeho podání teď zazněla Chopinova Barcarola Fis Dur. Je nošením dříví do lesa připomínat, že úroveň každé soutěže je posuzována mimo jiné a možná dokonce především pohledem na to, kdo zasedá v soutěžní porotě, přesněji porotách. Vždyť například mezinárodní soutěž Friderika Chopina, která postupně probíhá od dubna do října, vyžaduje úsilí a úsudek celé řady porotců hodnotících výkony tak, aby se napřed dostalo do předkola 160 soutěžících a pak jejich počet byl postupně zužován na 40, 20 a finálovou desítku. Mezi porotci najdeme jména těch, kteří se předtím ve Varšavě sami ověnčili vavříny. Patřili k ním zrovna tak Vladimír Aškenázy jako Garrick Olsen a neúnavná Marta Argerič, která se po svém triumfu v roce 1965 vrátila už jako porotkyně na soutěž ještě čtyřikrát v rozpětí 35 let. Přiřadila se tak k pojmům jako Arturo Michelangelo Benedetti, Witold Lutoslavský, Nadia Boulanger, Dmitrij Kabalevský, Paul Badura Skoda, Gerhard Opitz, ale v minulosti také Arthur Rubinstein, či v roce 1932 dokonce Maurice Ravel. Ti všichni byli v porotě. Potěšitelné je, že v porotách mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina zasedali od roku 1949 postupně také Češi. František Maxián, Pavel Štěpán, František Rauch či Ivan Klánský. Porotcem s pozoruhodným životem byl i ruský klavírista německého původu narozený kde jinde než na Ukrajině, Heinrich Neuhaus. Ač nesmírně talentovaný, málem se rozloučil nejen s klavírem, ale i se životem už jako 22-letý. Tehdy, to se psal rok 1912, totiž navštívil v Berlíně recital Artura Rubinsteina a dospěl v afektu k názoru, že se jeho dokonalosti nikdy sám nedopídí a nemá proto smysl, aby nadále žil. Uchýlil se do hotelu kdesi ve Florencii, kde si skutečně podřezal žíly. Naštěstí za sebou zanechal v Berlíně dopis na rozloučenou, takže ho samotný Rubinstein spolu se skladatelem Karolem Šimanovským vypátrali, předali do nemocnice a zachránili. V 41. byl Heinrich Neuhaus pro změnu zatčen v Rusku jako údajný německý špion ve chvíli, kdy Hitlerova armáda vtrhla do země. Na přímluvu Šostakoviče byl propuštěn. Mezi jeho přátelé patřili také literáti Osip Mandelštam a Boris Pasternak a mezi jeho žáky, kromě Svjatoslava Richtera, i Zdeněk Hnát a Valentina Kameníková. A právě Valentina Kameníková nám teď zahraje dvě emprompty Friderika Chopina, a sice Azdur a Cismol.

Pravidla mezinárodní klavírní soutěže Frederika Chopina jsou velmi precizně zpracována. Myslí snad na každou maličkost. Specifikují, jaké podklady musí uchazeči o úspěch dodat, jaké Chopinovy skladby si musí nastudovat a poté provést z paměti, anebo na jaké nástroje, jaká křídla se bude hrát. Zatímco Chopin prý kdysi upřednostňoval značku Pleyel, nyní je ve Varšavě v kurzu Steinway a Yamaha. A pokud Chopin, údajně velmi plachý, koncertoval nejraději ve tmě, jen při plápolání svíček, pro malý počet diváků v salonech, nynější soutěžící se musí vyrovnat s prostředím filharmonické síně, Varšavské konzervatoře či dokonce sálu ve zdejším paláci kultury a vědy, kde jejich výkonu přihlížejí zaplněná hlediště. Přímou nominaci do závěrečných kol ve Varšavě získávají buď laureáti jiných významných soutěží z posledních let, počínaje Bruselem a konče Lícem, ale také vítězové regionálních chopinovských klání. Ta se konají v Pekingu, v Tokiu, v jihokorejském Tegu, německém Darmstadtu či v Kanadě. A tato globální síť jen dokazuje, jak je mezinárodní klavírní soutěž Frederika Chopina etablovaná i významná. Jak vidno, Chopin tak či onak skřížil cesty mnoha interpretům. Je dobře známo, že Chopin je oblíbeným autorem i skvělého českého klavíristy Ivo Kahánka. A tak dnešní pořad uzavře Chopinovo skerco H-moll právě v Kahánkově podání.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha. Hudba v miléniu.
5: O klasice v 21. století.
7: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a posloucháte další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu. Před námi je léto a hned po něm začne, jako každý rok, na Českolipsku a v okolí skvělý hudební festival Lípa muzika, který každoročně na podzim přináší krásnou dramaturgii na zajímavá místa. Letošní už 25. ročník proběhne od 11. září do 2. listopadu, tomu ještě bude předcházet jako obvykle červnový festivalový prolog. Tématem letošního ročníku je žena a já jsem rád, že dnes s námi ve studiu Rádia Klasik Praha je nejen, jak už je milou tradicí, ředitel festivalu pan Martin Prokeš, kterého u nás vítám. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Tak i umělecká garantka letošního ročníku, flétnistka, muzikoložka, dramaturgyně a rytířka paní Jana Semerádová, kterou u nás taky vítám. Dobrý den i vám.
9: Děkuji za přivítání. Dobrý den.
8: Teda to byl ale nádherný úvod. Děkujeme.
7: Děkuji. Snažil jsem se. Když máme to ženské téma letošního ročníku, ještě bych se vás zeptal, paní Semerádová, teď se v médiích hodně používá slovo hostka. Chcete být hostka nebo host, abych byl genderově korektní?
9: Já bych prosila host.
7: Chcete být host?
9: No, i ten rytíř zní trošku líp než rytířka. A já si myslím, že moc si nehrajeme na to, jestli to je rodu ženského nebo rodu mužského, ale jako je pravda, že žena je hlavním tématem.
8: No já bych neřekl, že bude Janička host, ale že bude součást naší rodiny.
7: Myslíte rodiny tady ve studiu?
8: Festivalové
7: rodiny, samozřejmě.
9: No, tak to je podsta. Děkuju za adoptování.
7: Mými hosty jsou tedy dnes Jana Semerádová a Martin Prokeš. Vy už samozřejmě, paní Semerádová, na festival Lípa muzika jste vystoupila mnohokrát, teď jste tedy uměleckou garantkou. Jaká je vlastně tedy historie vašeho sepětí s tímto festivalem a která vystoupení třeba jsou nejpamátnější z těch, která jste tam už absolvovala?
9: Vidíte, mě se vybavil hned ten moment, když jsme za covidu hráli u kolébavky. Martin pozval tedy mě s tímto projektem, nebo řekla bych správně Hanu Blažíkovou s ukolébavkami, kde já také hraju, ještě další kolegové a bylo to opravdu takové přijetí do rodiny. My jsme zhráli a zpívali nejen pro děti, ale hlavně pro nás, pro ty, kteří nějakým způsobem chtěli probudit v posluchačích a vůbec jako v době pandemie i vztah k tomu, z čeho jsme vyrostli, tedy z toho, že jsme byli také dětmi a bylo nám zpíváno.
8: Já jenom doplním, to místo je opravdu jako velmi malebné. To je, když si představíte obec Prys, která byla, já nevím, v roce 23 nebo 24 nebo tak nějak vyhlášena obcí roku, tak skutečně to je místo, kde žije spolková činnost, kde se starají o kostel, kde vlastně kostel zrenovovali, takže vy vejdete do toho chrámu a teď musíte prostě říct nutně, wow, takhle asi vypadala ta barokní krása, že jo, je to úplně jako opravdu funglnový, ještě to voní těma barvama a to místo má jako svoje specifický kouzlo.
7: No působivá místa samozřejmě jsou s festivalem spojena. Pardon, vy jste ještě něco chtěla doplnit?
9: Ne, to jsem právě chtěla říct, ale ano. To jste řekl za mě. Hmm. Festival se vyznačuje tím, že ty koncerty se odehrávají v naprosto unikátních místech. A možná i těch, které známe, ale najednou se objeví v úplně v novém kontextu a v novém světle.
7: Loni vlastně v červnu vy jste hráli na zřícenině Ojbín v rámci toho festivalového prologu, kde bude ten prolog probíhat i letos, tak jak se hraje na Ojbíně a co tam zazní letos?
9: No, ojbín to je prostě, jak když vystoupíte do jiné sféry. Myslíte, že už jste v předsálí toho ráje, ale ještě úplně ne. A ta otevřená nebeská klenba místo tedy klenby chrámové je něco naprosto fascinujícího. Takže to jsou momenty, kde hraje hlavní roli nejen tedy hudba a interpret, ale především to prostředí.
7: Úžasná romantická zřícenina. No ale to tedy bude tento prolog patřit varhanici Katě. Ano. Tam jsou varhany na Ojbíně, nebo si tam přiveze nějaké?
8: No, je to takový ten naplněný sen Kačky, která prostě samozřejmě, jak dobře víme, ti, kteří sledují, že ona má svůj vlastní nástroj, který si vozí a má tam spoustu nasamplovaných nádherných jako zvuků. A tak jsme si kdysi, když jsme se o tom bavili, říkali, to by bylo vlastně moc hezký přivíst jako nástroj do prostoru, kam vlastně jako patří, nebo by ho člověk očekával, který tam není, a rozeznít tam tu její jako energii a vášeň. A teď nemluvím jenom o varhanách, ale i o Katě, která je prostě nespoutaná umělkyně, která jde svým vlastním svérázným směrem. A tak pokud nám vyjde počasí a bude na nás nebe vlídné, tak se to uskuteční na tomhle úžasném místě.
7: To bude tedy 26. června, jenom pro úplnost. Ještě bych se zeptal, paní Semerádová, co vlastně obnáší ta vaše funkce umělecké garantky? Vy jako zkušená dramaturgyně, jakou třeba jste měla na tu dramaturgii vliv, nebo jak přesně jste se do toho programu promítla?
9: Tak to je strašně takový odborný, vznešený název. A co to obnáší? Jak jsem to říkala už na té úvodní prezentaci festivalu, je to obrovská radost. A já vlastně jenom tak se na té vlně radosti vezu celý rok i vlastně ten minulý rok, kdy jsem byla oslovena, začali jsme spolupracovat na přípravě programu, tak když jsme potom dostávali, protože v poradní orgán jsou také dramaturgové, kteří se mohou vyslovit k programu a vůbec k plánování akcí. A když jsme dostávali právě ty další a další nápady a koncerty, které budou na festivalu, tak to je jako když dostáváte prostě bonbony nebo dort místo e-mailu. To znamená, že já se na to obrovsky těším. A ta garance, já myslím, že není vůbec potřeba něco garantovat. Je to spíš pro mě obrovská příležitost také zahrát to nejlepší, co vlastně za ta léta s naším ansámblem, nebo já, jak máme v naší produkci, a také připravit úplně něco z brusu nového. Takovou jsem dostala šanci.
7: Tak určitě k těm jednotlivým programům, které tedy předvedete v rámci festivalu, se ještě dostaneme konkrétněji. Můžeme hned začít konec konců zahajovacím koncertem, který bude také v podání souboru Collegium Marianum. Bude to v divadle FX Šaldy 11. září. Doufám, že datum teda nemá nějakou symboliku. No, to tak prostě.
8: Prostě jsme se trefili.
7: Vyšlo. No a vy tedy vystoupíte společně se sopranistkou Robertou Mameli. Už jste s ní někdy spolupracovali, nebo to bude poprvé?
9: Spolupracovali. Právě jak byl vznesen dotaz, co bych tak nejraději zahrála s jakou zpěvačkou, tak já jsem si říkala, tak ale úplně největší zážitek s tím vivaldiovským programem byl s Robertou Mameli. My když jsme se potkali před několika lety, tak už od prvních okamžiků tam ta chemie fungovala, myslím, ta hudební. A bez všichni v orchestru také se napojili na její způsob promlouvání skrz tóny, skrz text, o kterém zpívala. A myslím si, že nám to také hodně prospívá s ní hrát a s ní provozovat tuto hudbu. Zahrajeme Handlovi Vivaldiho arie, ale ten program není jen tak prvoplánově zaměřen na ty nejlepší kousky. Naopak vlastně představíme z jejich oper méně známých zpěvy, které dost často vlastně jsou i z takové ty ptačí říše, to znamená dialogy, dialog lidského hlasu a ptačího zpěvu. A je to canto amoroso, tedy všechno je to o lásce, o těch radostných momentech lásky, ale je to o tom zklamání. Takže já si myslím, že každý posluchač si přijde na své.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha. Dnešními hosty pořadu Hudba v miléniu jsou Jana Semerádová a Martin Prokeš. Jana Semerádová je uměleckou garantkou a Martin Prokeš ředitelem festivalu Lípa muzika, jehož letošní 25. ročník proběhne od 11. září do 2. listopadu. My jsme teď poslouchali hudbu skladatele, jehož hudba zazní i na tom zahajovacím koncertě 11. září Johanna Friedricha Fasche. Bude to koncert se sopranistkou Robertou Mameli a my jsme teď od zmíněného skladatele slyšeli třetí větu z flétnového dvojkoncertu D. Dur. Rozhodně mě zajímá program La Rameau, tedy Rameau s ženským členem francouzským, což bude tedy premiéra nového speciálního pořadu vás a Mima Radima Vizváriho, tak povězte nám, o co půjde.
1: To vypadá, že to La, tedy ve francouzštině ženský člen, jsem tam dala schválně, protože téma je ženské, ale není to tak. La Rameau je jedna část z Rameauva, pièce de clavecin, je to pátý koncert, jedna část se jmenuje La Rameau. On vlastně všechny části nazýval La, protože to mouvement, pièce a

0: pojmenoval po sobě tedy.
1: To pojmenoval, protože ostatní jsou třeba La Mare nebo La Forquere, to byli jeho kolegové.
0: Tak to je něco jako Elgar, že jo, ty jeho variace.
1: Přesně
0: Enigma, no to
1: tak,
0: je podobné.
1: Ale jako si myslím, že to je správný, protože proč by musel být Rameau pouze on, Jean-Philippe, ale on je to s velkým O, protože je to nejen moje velká láska, ale i láska mimo režiséra, choreografa Radima Vizváriho, s kterým tento projekt kreaci, nazvali bych to kreací, budeme dávat dohromady. Právě hudba Rameauova nám bude sloužit jako prostředek pro vyjádření různých emocí a Radim je znám tím, že dokáže na pódiu beze slov, jenom svým tělem, rukama, nohama vysvětlit cokoliv. Takže se můžeme těšit na mimořádný zážitek, možná přijde i na barokní tanec, uvidíme, ale budou tam i árie z Rameauových oper, tance, různé části z jeho pěst de Clavecin a bude hrát se mnou Hanna Fleková na violu da gamba a Jiří Havrland na čembalo.
0: Abychom se dostali postupně k více programům, protože samozřejmě stopáž je neúprosná, já bych ještě teď zmínil koncert souboru Ensemble Inegal s Dvořákovou Lužanskou mší, ten bude navazovat. Bude to v kostele Nejsvětější Trojice v Bzí, což se mi hrozně líbí tento název. Já jsem úplně z jiných končin, tak pro mě to je všechno exotické. A já si pamatuju, že Adam Viktora říkal, když tady seděl, že ta Lužanská mše byla původně napsaná Dvořákem pro hrozně malý kostelík, což ho vlastně přivedlo k myšlence ho hrát v komorním obsazení. Jak velký je kostel v Bzí?
2: Tak tenhle ten kostelíček je trošku větší, ale musím říct, že je to teda naprosto půvabná obec. Mm-hmm. My jsme ji poznali s rodinou, když jsme přijeli do Českého ráje na klasickou letní dovolenou. Koupali jsme se v té studené jezeře a pak jsme vystoupali serpentínama vlastně z toho údolí nahoru a najednou jsme byli v obci, která nás všechny rozesmála. Bzí. Ubytovali jsme se tam v překrásné barokní kaplance, která je hned vedle kostela. A vlastně jsme tam strávili nádherných pár dní. No a asi dva roky na to jsme se najednou dozvěděli o tom, že to má jako hlubší souvislosti, že jsou tam přátelé jednoho našeho kolegy, který má tam tu barokní kaplanku, kterou krásně opravil a že se stará o ten kostel a že má od něj klíče. Tak jsme se tam podívali a řekli jsme, tohle je přece jedno z tak nádherných míst, které musíme našim posluchačům ukázat a tak tam vypravíme autobus a musím říct, že ten koncert už teď po týdnu vlastně předprodeje se krásně prodává a že je evidentní, že naše posluchače zajímá nejen to zažít krásný koncert, ale ještě věc na výlet a poznat svoji krajinu.
0: Tak pojďme si teď poslechnout z Dvořákovy Lužanské mše ukázku právě v podání souboru Ensemble Inegal. Bude to úvodní část Kyrie, zazní také v kostele v Bzí v rámci festivalu Lípa muzika.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha o letošním 25. ročníku hudebního festivalu Lípa muzika, který proběhne od 11. září do 2. listopadu na Českolipsku a v okolí. Si povídáme dnes ve studiu s uměleckou garantkou letošního ročníku paní Janou Semerádovou a ředitelem festivalu panem Martinem Prokešem. Ta ženská tématika, jak jsme říkali, opravdu prostupuje celou dramaturgii, vztahuje se k ní třeba i koncert Kalabis kvintetu, dámského dechového kvinteta, které zahraje ženské autorky Amy Beach a také Geraldine Muchu. Což si myslím je hodně zajímavé, protože to je jméno, které je v povědomí všeobecném docela známé, ale její hudbu tady u nás vlastně prakticky neslýcháme, tak to bude asi taky hezký zážitek.
1: Na to se velmi těšíme, dámy si to sami vybrali, protože já jsem je samozřejmě motivoval k tomu, aby hráli nejen ty známé kvintety, ale i dámské autorky, takže na to se velmi těšíme. Navíc je to na dalším překrásném místě v Kostelíku ve Waltersdorfu, což je hned za hranicemi, za Warnsdorfem. Takže věřím, že to bude zážitek nejen hudební, ale i vizuální, protože dámy je vidět a je hezké je sledovat, jak jsou spolu rády.
0: Ten vizuální vjem určitě bude výrazný u celé řady těch programů. Třeba klavíristka Terezie Fialová, jsem se díval, přiveze do České Lípy hudbu pobaltských autorů. To bude v září. Program nese název Gadalajky roční doby. A díval jsem se, že to má být doplněno kresbou a uměleckým nasvícením, tak jak to bude vlastně celé vypadat.
1: Já myslím, že nejlépe je to představit posluchači tak, že usedne do chrámu, který zná normálně nasvícený, ale tentokrát bude potemnělý. A vlastně na oltářní obraz a do prostoru presbytáře se začne promítat velmi minimalistická kresba, která bude rozpohybována takovým jakoby způsobem, že dostane život. To znamená, chvilku budeme mít možnost zažít to, že v bazilice sněží, chvilku prostě zamrzne oltář nebo rozkvete nebo roztáhne křídla anděl. Prostě zkrátka momenty, které nějakým způsobem doprovodí tu tématiku toho samotného koncertu a umocní tak ten zážitek vlastně Petrise Vaskse, který se v letošním roce slaví 80. narozeniny.
0: Taky Beata Hlavenková, která je stálicí vašeho festivalu, zahraje 10. října ve Sklářské huti v Kamenickém Šenově program nazvaný V žáru žen. Ten taky bude mít nějaký vizuální rozměr, předpokládám.
1: Ten má vizuální rozměr v tom smyslu, že se odehrává na Sklářské huti. A to je velmi krásné a atraktivní místo pro koncert, protože představte si, že probíhá nějaká performance hudební. Do toho vlastně v letošním roce budou ještě vizuální efekty prostřednictvím nějakých laserových map a tak dále. Ale potom bude také ten samotný žár, že bude vlastně sklářka umělkyně o přestávce přímo tvořit před lidmi. A to je vždycky velmi krásné. Krásná chvíle, kdy máme všichni možnost propojit vlastně to umění hudební s tím umem těch sklářů. A navíc ten koncert je vždycky benefiční, takže to má ještě ten rozměr, že vlastně potom se vydraží to, co se třeba vyrobí a lidem je tam dobře. Navíc je tam teplo od těch pecí.
0: No právě, já jsem říkal, že i když to bude 10. října, že možná to je koncert, na který se nevyplatí úplně teple oblékat, tedy tak záleží na tom, jaké bude zrovna počasí. Každopádně ani letos se Lípě muzice nevyhne řada zahraničních hvězd. Přijedou známí interpreti, britský vokální soubor Voices 8, jazzový basista Avishai Cohen taky opětovně zavítá na festival basista a lutnista Joel Frederiksen, který rozduní Českolipsko svým mocným basem. Tak co byste třeba vyzdvihl z těch zahraničních vystoupení?
1: No to všechno, co jste popsal, je samozřejmě jako sen každého pořadatele a velká lahůdka. Já bych možná ale se zastavil u jednoho zahraničního ansámblu, který jste ještě nestihl vyjmenovat, a to je Collegium Vocale Chant, který vlastně povede poprvé u nás a myslím ještě v Praze Barbora Kabátková, která vlastně je už nějakou řadu let součástí tohoto ansámblu, ale nyní dostala to privilegium, vlastně tento vyhlasný ansámbl nejen umělecky vést, zpívat v něm, ale ještě mu postavit i dramaturgii. A to mám pocit, že je nejen jako velké ocenění pro českou kulturu a že to tak nádherně vlastně jako završí to téma té ženy.
0: To bude vlastně festivalový epilog, ano. Ještě po závěrečném koncertě Avishai Cohena 2. listopadu v Liberci. Já jsem se díval, že název programu zní Bolest jako žádná jiná, což nevím, jestli posluchače úplně naláká takový název. Tak aby abychom je uklidnili, o co půjde, jak je to s tou bolestí.
1: No, jestli si dobře pamatuju, tak když jsme točili podcast s Bárou, tak nám říkala, ono se to ale nestahuje k tomu, že je to jako úcta k mrtvým a rekviem, ale myslím, že tady ta bolest měla souvislost s tím, že někdo neměl dostatek peněz na něco. A tak vlastně to je takové jako odlehčení té vaší otázky. Nicméně, jinak je ten projekt samozřejmě postavený tak, že liturgicky obsahuje vlastně rekviem, a který je proložený dalšími chorálními kusy. A já se na to nesmírně těším, protože to, co mě jako opravdu velmi baví, je zasazovat do festivalu, pokud je to možné, liturgicky vhodnou dobu přesně do toho kontextu toho liturgického roku.
0: Což bude tedy kolem dušiček, jasně, rozumím.
1: Což je ano. Úplně logické u tohoto projektu.
0: Vy si také, pane Prokeši, na festivalu již tradičně zaspíváte. Tentokrát to bude program nazvaný Přímluvy, kde budete zpívat s Klárou Blaškovou a Jaromírem Noskem a ještě zajímavým ansámblem lidových nástrojů. Bude to 2. října v kostele v Prisku a bude to světová premiéra nového díla Lukáše Janaty, o kterém myslím, že kdo se zajímá o současnou hudbu v poslední době slýchá čím dál častěji, ale vlastně jsem nevěděl, že je z České Lípy. Myslím, že Daniel Matejča mu u vás už hrál před pár lety nějakou
1: dobrá
0: skladbu.
1: Paměť.
0: Tak o čem bude tato jeho nová skladba, tedy pro 3 hlasy a lidové nástroje?
1: Lukáš od nás dostal zakázku zkomponovat na duchovní obsah skladbu, která právě zasazená do Prisku, o kterém jsme se bavili na začátku. Píše jí na moteto našeho kolegy, přítele a také člověka, který sedí i v umělecké radě, Tomáše Cidliny, který je vlastně inspirován jedním z největších libereckých rodáků Oldfriedem Preusslerem. A je to jeho knihou o útěku do Egypta přes království české. A Tomáš tam ve svém libretu vlastně vypráví jakýsi pomyslný příběh o tom, jak rodina, svatá rodina přejde Lužické hory a tam je ta krásná souvislost toho, že to je právě ten Prisk, že si to tak člověk může jako opravdu jako hezky namyslet, že to může být to místo. A ta svatá rodina se tam schová prostě v tom kostele, v rámci toho večera se najednou objeví všichni čeští svatí, ale nejen svatí, ale i lidé, kteří prostě byli nějakým způsobem pronásledováni a kteří i v novodobé historii pro nás mnoho udělali a znamenali. A tak se velmi těšíme, protože doposud nevíme, jak to bude uchopeno, velmi brzo dostaneme noty, ale těšíme se na to, protože je to neobvyklé pojetí krásného příběhu a navíc jsme se rozhodli, že nezačneme koncert v kostele, ale že začneme u blízké plovárny, pak půjdeme procesím za zpěvu do kostela, kde se prostě lidi usadí, takže to bude prožitek mnohem jakoby hlubší, je tam i ten moment toho pozdravte se pozdravením pokoje na konci, aby prostě lidé tak nějak jakoby s tím jako souzněli. Takže věřím, že to bude velmi hezký a těšíme se na to, jsme zvědaví, jak to bude působit a jak to bude fungovat.
0: Tak to bude duchovně zážitkový program a zároveň ještě světová premiéra v jednom, tedy Přímluvy 2. října v Prisku. Já mám radost, že samozřejmě dává váš festival prostor současným autorům. Loni dokonce zahajovací koncert patřil současné autorce, byl to kompletně autorský program, tak to byl taky velice záslužný počin, si myslím. A když jsem zmiňoval ty lidové nástroje, tak vlastně určitou roli hraje i folklor v letošní dramaturgii. Vystoupí třeba vojenský umělecký soubor Ondráš nebo legendární cymbalistka Zuzana Lapčíková, která zahraje dokonce své autorské písně. Ty jsem ještě teda neslyšel, to je už někde vydáno na CD?
1: Ne, my když jsme Zuzku oslovili, tak ona říkala, tak to je krásná příležitost proto. Já jsem vlastně v covidu přemýšlela o tom, jak některé věci jako zhmotnit nebo je proměnit a tak mi běží hlavou už dlouho věci, které bych jako ráda vlastně dala do not a pustila je ven a tak budeme mít tu vzácnou příležitost, že to vpuštění do hudebního světa bude právě u nás.
0: Jak jsem se díval, také spolupráce s firmou C. Bechstein pokračuje a v jejich koncertním sále na klavíry této značky zahraje letos pianista Jan Bartoš Beethovena. K tomu asi není co dodat, tak já navrhuji pustit si teď Beethovena v podání Jana Bartoše. Bude to krásná první věta ze sonáty E-dur z opusu 14, která zazní i na onom koncertě 24. října v rámci festivalu Lípa muzika.

0: Klavírista Jan Bartoš nám právě hrál Beethovenovu hudbu, slyšeli jsme první větu ze sonáty E-dur, která zazní také 24. října na klavír značky C. Bechstein v rámci letošního ročníku festivalu Lípa muzika s uměleckou garantkou letošního ročníku Janou Semerádovou a ředitelem festivalu Martinem Prokešem si dnes povídáme v pořadu Hudba v miléniu. Já bych se paní Semerádová ještě zeptal na program Guillaume de Machaut, Soud krále českého, který uvedete v České Lípě 25. září. Já, kdybych zalovil v paměti, asi si vzpomenu, že Guillaume de Machaut působil na dvoře Jana Lucemburského, že byl také básníkem, víc toho o něm moc nevím. Tak co tam od něj zazní a co vlastně vás zaujalo na osobnosti tohoto umělce?
1: A já vám to musím trochu upřesnit. Ano. Opět se dostávám k ženskému tématu, protože já považuji trochu jako za sestru našeho ansámblu Collegium Marianum soubor Kapela Mariana, mého bratra.
0: Aha, takže to nebudete vědět.
1: Nebudu to já, bohužel. Já ano. Bych tak strašně ráda zpívala a tak strašně ráda dělala středověk. Možná jednou, až zahodím všechny ty barokní, klasicistní, romantické flety. A Kapela Mariana vznikla mnohem později než Collegium Marianum. A provozují hudbu, tedy od středověku přes renesanci, raný baroko. A tento program vzniknul ve spolupráci s Hana Blažíková a Kuba Kydlíček na základě textu od Guillauma de Machaut, Soud krále českého, který pojednává o Janu Lucemburském, no, je to prostě z té doby, kdy za králem českým přijdou se sporem, aby on to rozsoudil, kdo má větší bol. Zda dáma, které zemřel její milovaný, nebo rytíř, jehož opustila jeho vyvolená. A jak to dopadne, to doporučuji, abyste si zajeli na tento koncert, kde též zazní to nejkrásnější, co Guillaume de Machaut napsal. Já jeho hudbu zbožňuji a doporučuji jakémukoliv posluchači, protože je to úplně nadčasové. I když tedy ten rok vzniku je samozřejmě pozdní středověk, ale oplývá to spoustou emocí a myslím si, že leckdo může odcházet i zamilován.
0: No vidíte, tak přesto, že tam nebudete účinkovat, tak jste krásně tento koncert uvedla, tak moc děkuji. Každopádně tedy stopáž dnešního pořadu se pomalu chýlí ke konci. Ještě kdybychom chtěli vyzdvihnout něco, co tady nezaznělo, pane řediteli, na co byste ještě třeba posluchače pozval závěrem?
2: My jsme toho skutečně stihli hodně, ale já bych možná udělal jednu takovou pozvánku nebo jenom zastaveníčko. Kdo zná Lípu muziku a zná zahrádky, tak ví, že v zahrádkách se skutečně vždycky děje něco mimořádného. Chybí tam elektrika a to je samozřejmě případ, kdy se rozžne zhruba 150 svící a pro nás, pro všechny a myslím i pro interprety je to velký zážitek. My jsme zmínili Joela Frederiksena, amerického basistu a loutnistu. A on je naším dárkem pro ten letošní rok, protože v roce 2017 jsme odvážně s projektem Pink Moon otevírali tenkrát Lípu muziku v České Lípě a od té doby na to všichni moc vzpomínají. Víte, on ten Joel dělá velmi krásný crossovery, kdy vlastně často nepoznáte, jestli je to ještě ta píseň toho autora, kterou převzal, a nebo je to už renesance středověk, s kterou se rád spojuje. A v tomhle případě si nechal nebo vzal inspiraci od Nicka Drakea, britského folkového zpěváka, který právě udělal album Pink Moon a je to vlastně propojení těch jeho jakoby krásných písní s gregoriánským chorálem a je to skutečně lahůdka, zážitek. Takže na závěr zvu do zahrádek, možná tam ještě pár stupenek naleznete.
0: Ano, já si pamatuju, on taky takhle kavroval třeba Leonarda Cohena, že jo, ten Frederiksen, tak to taky bylo v některém z minulých ročníků, jestli si
2: pravdu,
0: na to vzpomínám. A každopádně ta populární hudba tam taky prostupuje do toho programu, je to skutečně nadžánrový festival, není to jenom klasika, ale najde si tam své i třeba posluchač populární hudby, tak zveme samozřejmě všechny posluchače také k prohlídce webových stránek lipamuzika.cz, kde případně najdou další podrobnosti. Tak já jsem moc rád, že program letošního ročníku festivalu Lípa muzika přišli k nám do studia Rádia Klasik Praha představit umělecká garantka Jana Semerádová a ředitel festivalu Martin Prokeš. Moc vám oběma děkuji za milé povídání a krásný program, který jste připravili a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Bylo nám potěšením, děkujeme.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
3: Hudba v miléniu. Klasik Praha.
4: Klasik Praha.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy hýří nápady.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Moře a Sindibádův koráb, to byla část symfonické svity Šeherezáda podle pohádek Tisíce a jedné noci Nikolaje Rimského-Korsakova. Hráli na housle Samuel Magath a Chicago Symphony Orchestra. Řídil ho Daniel Barenboim. A teď už se vám hlásím od mikrofonu ze smíchovského studia. Já, Ivan Dlask, abych vás provázel hudebním programem, který pokud budete poslouchat doma, a to zvlášť nám starším občanům doporučuji, tak se vyhnete možná i zdravotním problémům, které by mohly vyplynout z velkých teplot, které panují a panovat budou. Za chvíli řeknu předpověď počasí na sobotu a neděli. Ale jak jsem říkal, předně je tady pro nás hudba, která bude už za chviličku od Leoše Janáčka. Uslyšíme povídky z vídeňského lesa Johana Strause mladšího a nebo další drobnější skladby, ukázku ze symfonie číslo 53 D-dur Josefa Haydna či od Igora Stravinského Petrušku v pokoji ze tří scén z baletu Petruška v úpravě pro klavír. Tak až na ta vedra, příjemné odpoledne.

Od Leoše Janáčka doznělo Allegretto sonáty pro housle a klavír, tedy třetí část tohoto díla hrálo duo Kopačínskaja Saj, tedy Patricia Kopačínskaja na housle a Fazil

Masaj na klavír. Tato houslistka, tedy Kopačinská, je moldavského původu a klavírista je zase původu tureckého. Oba mají za sebou i úspěšné solové kariéry, ale i před sebou samozřejmě. A nahrávka byla z roku 2023. Ta další nahrávka nás zavede do Vídně. Nevím, jestli je tam stejné horko jako u nás, ale mnohem příjemněji by mohlo být ve vídeňském lese a tam se teď podíváme. Povídky z vídeňského lesa, to je skladba, kterou napsal Johann Strauss mladší.

0: Orchestr Vídeňské státní opery, který řídil Julius Rudl, provedl povídky z Vídeňského lesa, tedy dílo Johanna Strause mladšího.
1: Klasik Praha.
2: Od 16. července do 5. srpna bude letos probíhat 27. ročník festivalu Letní slavnosti staré hudby. Tentokrát na téma mýty a legendy. Nabídne neokoukané interprety, neoposlouchané historické nástroje a programy připravené festivalu přímo na míru. Detailně o nich pohovoří ředitelka festivalu Josefína Matyášová v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 23. června od 19. hodin.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Je Klasik Praha.

Tahle příjemná hudba byla hudbou filmovou, byla z filmu The Artist a napsal ji Ludovic Burs, zahrála bruselská filharmonie, kterou řídil Ernst van Thiel. Tak se pojďme podívat na to počasí, které třeba některým rádi trávíte třeba čas u vody. Je příjemná, ovšem pro některé z nás ostatní, já si mezi ně počítám, ty teploty jsou příliš vysoké. No a pokud se podíváme na předpověď počasí ještě na dnešní odpoledne, tak teploty v Praze by měly dosáhnout 35 stupňů Celsia. Na některých místech mohou být bouřky, někdy i ojedinělé velmi silné s přívalovým deštěm. No a co se týče počasí zítřejšího, respektive začneme u noci, v noci teploty mezi 20 až 18 stupni Celsia a v neděli dosáhnou v Praze nejvyšší teploty 32 až 34 stupňů při jasné až polojasné obloze. Ráno se mohou po těch bouřkách lokálně vyskytnout mlhy, přehánky nebo bouřky, zítra večer spíš už jenom místy a lokálně.

Tahle ta část se jmenovala duet a byla z fantastických kusů Roberta Schumana a hráli Renaud Capuçon na housle, Gauthier Capuçon na violončelo a Marta Archerič na klavír. A jsme u jedné ze symfonií Josefa Haydna, říká se jí někdy také císařská, je to symfonie číslo 53 D dur. Finále tohoto díla zahraje Royal London Symphony a řídí žena Rebecca Miller.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Ve scéně Violety a Alfreda z opery La Traviata Giuseppe Verdiho účinkovali sopranistka Sonia Jončeva, tenorista Celso Albelo a orchestra de la Comunitat Valenciana řídil Frederic Chaslen. No a tu poslední skladba této hodiny v úpravě pro klavír si poslechneme jednu ze scén z baletu Petruška Igora Stravinského.

0: Pianistu Artura Rubinsteina sám autor Igor Stravinsky vytvořil klavírní úpravy tří scén z baletu Petruška. My jsme se zaposlouchali do části Petrušku v pokoji a provedl americký klavírista George Lee. Teď už je 13 hodin.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například Střelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Ardhaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Posloucháte Klasik Praha.

To už byla úvodní skladba další hodiny. Violončelista Jiří Bárta hrál preludium svity pro violončelo číslo 1 G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme díla Krištofa Hranta z Polžic ve Združic a Pána na Pecce. Od Maxe Brucha koncert pro housle a orchestr číslo 1 G-moll a nebo i další skladby, ať už budou z pera Antonína Dvořáka, jeho 8. symfonie, či Josefa Haydna, klavírní koncert číslo 5 a další skladby, včetně hudby Sergeje Prokofieva a Františka Xavera Richtera. Teď tady bude Vzpoura Bohuslava Martinů, to je baletní komedie o jednom dějství a finále tohoto díla si právě teď poslechneme.

Vzpoura je baletní komedie o jednom dějství Bohuslava Martinu a my jsme poslouchali teď úplný závěr tohoto díla. Finále se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK řídil Jiří Bělohlávek. No a naši pozornost teď zaměříme na dílo Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic a Pán na Pecce. Jak už jsem jednou říkal, žil v letech 1564 až 1621. Tento renesanční šlechtic, skladatel, politik, spisovatel měl taky smůlu, protože byl jeden ze 27 českých pánů popravených po Bílé hoře na Staroměstském náměstí. A napsal taky dílo, které se jmenuje Missa Quinis Vocibus.

Sanctus, to byla část Missi Quinis Vocibus Krištofa Haranta, účinkovala kapela Mariana, kterou vede Vojtěch Semerád, zpívali Barbora Kabátková, soprán, Vojtěch Semerád, tenor, Tomáš Lightcap, tenor, Ondřej Holub, tenor a Jaromír Nosek, bas. Znáte knížku, která se jmenuje Hrdina západu, a existuje taky divadelní hra. Ta měla premiéru v lednu v roce 1907 v dublinském Abbey Theatre a vyvolala jeden z největších skandálů v dějinách irského divadla. Dokonce se označovala za zločin proti Irsku. No a dneska je to dílo považováno

Ano, za jedno vrcholných děl moderního irského dramatu. Autorem tohoto díla je John Millington Synge, který se vrací do uměleckého povědomí v nové inscenaci Britského národního divadla, ale vy to můžete vidět taky, protože diváci v pražských kinech Aero 23. června a Edison Film Hub 28. června se mohou těšit na tento nadčasový příběh. Víc informací se dozvíte od mého kolegy Filipa Sichry na našich webových stránkách.

Tohle je nádherný koncert, který mám moc rád a doufám, že i vám se líbí. Jsme si ho připomenuli teď třetí větou Allegro Energico, tedy koncert pro housle a orchestr, číslo 1 G-moll Maxe Brucha. Londýnský filharmonický orchestr řídil Robert Trevino a na housle hrál Ray Chen. Scott Joplin, to je autor další skladby na rádiu Klasik Praha, potom vás taky pozveme k jednomu z našich pravidelných pořadů, o všech těch pořadech získáte informace taky na našich webových stránkách. Scott Joplin napsal hudbu Ragtime, která se používala nebo byla použita taky ve filmu Podraz. Vám teď na klavír tu skladbu s názvem Soleil zahraje Jean-Marc Luisada.

0: Klasik Praha.
1: Balet Rudý mák a symfonie Ilja Muromec patří k nejznámějším dílům ukrajinského a sovětského skladatele německo-polského původu přelomu 19. a 20. století Reinholda Gliera. Zemřel před 70 lety, 23. června 1956. Více včetně ukázek v premiéře tento pátek od 19 hodin. Na Klasik Praha se na vás těší Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkně bảo证, zí šu jo nín de tí tělo kěren sín sí he jín hán ká hál.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Klasik

PKF Prague Filharmonie, řízená šéfem Emanuelem Villaumem, zahrála třetí větu Allegretto Grazioso, symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. Symfonické tvorbě bude věnován i dnešní koncert bez smokingu ve 20 hodin, ve kterém uslyšíte jedno jediné dílo, a to symfonii číslo 4 G-dur Gustava Mahlera. No a právě v tomto díle dnes zahraje česká, toto dílo dnes zahraje Česká filharmonie pod taktovkou taky šéfa Semjona Byčkova a zpívat bude sopranistka Chen Rice. Tak nezapomeňte, ve 20 hodin na koncert bez smokingu, program těch dalších od pondělí už si můžete přečíst na našich webových stránkách.

A uvedli jsme rondo finále presto koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 G-dur Josefa Haydna. Carol Rosenberger hrála na klavír a skotský komorní orchestr řídil Gerald Schwarz. Tu následující skladbu Svit Luny Claude Debussyho určitě znáte.

Světlo neskončil, Claude Debussy jeho symfonický orchestr Slovenského rozhlasu řídil Keith Clark. V roce 1944 prý během jednoho měsíce napsal Sergej Prokofiev svou symfonii číslo 5 B-dur, která má kulaté číslo opusu, tedy opus 100. Část Allegretto Marcato, což je druhá část tohoto díla, teď zazní v našem vysílání, provedení České filharmonie, kterou bude řídit Zdeněk Košler.

0: Závěru hodiny zahrál Helsinki Baroque Orchestra, který vedl Apo Häkkinen, Andante symfonie číslo 5 F-dur Františka Xavera Richtera. Je minuta po 14. hodině.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Posloucháte Klasik Praha.

Český klavírista Marek Kozák právě dokončil etýd tableau esmol Sergeje Rachmaninova na rádiu Klasik Praha. No a co uslyšíme v této hodině vysílání na naší stanici? Představí se nám taky celá řada interpretů vynikajících, třeba Gábor Boldocky, který bude hrát ve skladbě Johana Nepomuka. Humla uslyšíme filmovou hudbu Alexandra Despláči s Jasněnou noc Arnolda Schönberga a taky další skladby. Z nichž asi taková nejpodstatnější, alespoň délkou, bude část chorální fantazie Ludvíka van Beethovena. Tak teď by nám asi bylo lépe ve Skotsku než tady v Praze a tam se taky vypravíme, ale jen v hudbě žel a v hudbě Felixa Mendelssohna Bartholdyho v jeho symfonii číslo 3 a mol skotské začíná druhá věta.

Chamber Orchestra of Europe, který řídil Yannick Neze Segan, zahrál vyváčenou tropo druhou větu skotské symfonie číslo 3 a-mol Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Na začátku této vysílací hodiny jsme poslouchali hudbu, kterou interpretoval klavírista Marek Kozák. A bude to právě on, kdo bude také účinkujícím na open air koncertu České filharmonie pod taktovkou francouzského dirigenta Alaina Altinoglu, který se po roce vrací k České filharmonii, a Marek Kozák zahraje první větu z klavírního koncertu F-dur amerického skladatele George Gershwina. Budou tam znít i další skladby, můžete si přečíst na našich webových stránkách celý ten program a pak přijít na open air koncert České filharmonie zdarma ve středu 24. června, to je za pár dní, od 20 hodin a 15 minut na Hradčanské náměstí. Tím se uzavře 130. sezóna České filharmonie. Nám bude teď hrát jiný orchestr, a to PKF Prague Filharmonia, bude ho řídit Soma Dyněz. Hrát bude taky Gábor Boldocky, kterého jsem avizoval, a to introdukci, téma a variace pro hoboj, ano, F-mol, protože to je v úpravě pro trubku právě tento kus.

Gábor Boldocký hrál úpravu pro trubky původně tohoto bojového díla Johana Nepomuka Humla, introdukce, téma a variace F-moll, tak se to jmenuje. PKF Prague Filharmonia řídil Soma Dyněř. Půjdeme do kinosálu, tam bývá taky klimatizace, takže můžete vyrazit na nějaký film samozřejmě, ale tohle bude film starší Providence, i když zase ne tak starý, z roku 2008, ono to rychle utíká, s hudbou Alexandra Despla, ten film se jmenuje Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Film vychází z povídky F. Scotta Fitzgeralda.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host přijede do našeho studia z Plzně, kde tráví většinu svého rodinného i uměleckého života. Moderátora a herce Petra Jančaříka se zeptám na jeho začátky i divadelní role, i na to, proč má rád komedie a smích. Přesto zarecituje i jeden ze Shakespeareových sonetů překladu Martina Hilského. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
7: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Takhle se líbilo posluchačům finále chorální fantazie Ludwiga van Beethovena, když ji provedla klavíristka Marta Archerič spolu se sborem a Orchestra della Svizzera Italiana. Nastudoval dirigent Alexandr Vedernikov. Také pražští symfonikové se setkají na open koncertu s vámi, diváky, rádi samozřejmě. Na koncertu, který se koná 23. června, to už je taky za pár dní, ve Vyšehradských sadech. V programu FOK na Vyšehradě, tedy na tomto open air koncertu se vstupem zdarma, uslyšíte jiné dílo, dílo Antonína Dvořáka, jeho symfonii číslo 9 E moll, opus 95 z Nového světa. Tak si to užijte 23. června v 19 hodin a 30 minut ve Vyšehradských sadech.

Zjasněná noc, to je dílo Arnolda Schönberga, z níž část Der Ruhig zahrál Lípá muzika sextet ve složení Josef Špaček a Tobias Feldman na housle, Sergej Malov a Matejšic na violi, Gabriel Švábe a Tomáš Jamník na violončela. Mimochodem byl to Lípá muzika sextet, který vznikl při příležitosti interpretace této skladby. A já tady mám před sebou brožuru, ale už nemáme časy z ní něco přečíst nového ročníku Lípa muzika, tak alespoň připomenu, že 25. ročník začíná 11. září a potrvá do 2. listopadu na různých místech.

0: Od France Antona Hofmeistera byl tento koncert pro hoboj a orchestr C-dur část Rondo Allegro III. Tohoto díla zahráli hoboista Albrecht Mayer a Kammer Akademie Potsdam. No a na hodinách už je 1:15, 20. června.
1: Klasik Praha.
2: Skvělý ansámbl Nachtmusik v roce 2001 natočil Mozartovu serenádu číslo 10 B-dur, známou pod názvem Gran Partita. Je to rozsáhlá a hudebně nesmírně pozoruhodná skladba a my si ji budeme moci poslechnout v dalším dílu pořadu Švédský stůl. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli v 19 hodin.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Ladíte Klasik Praha.

Tu další hodinu odpoledního vysílání jsme zahájili sborem čarodějnic ze druhého dějství opery Macbeth Giuseppe Verdiho. Chicago Symphony Orchestra řídil Georg Scholty a spoluúčinkoval Chicago Symphony Choir. Čtveroročních období zima, tak to je trošku anachronismus. Od naší dramaturgie to bude totiž následující skladba Largo z tohoto díla Antonia Vivaldiho ze čtveroročních období, ale budou tu i díla. Jiná klavírní trio číslo 3 Antonína Dvořáka nebo od Johannesa Brahmse Uherský tanec či od Cezára Franka jeho jediné symfonické dílo, tedy Symfonie d-moll, tak ať se vám hezky poslouchá i ta zima.

Fabio Biondi je uměleckým vedoucím souboru Europa Galante a taky houslistou a zahráli z koncertu číslo 4 F-moll zima část druhou Largo ze čtverročních období Antonia Vivaldiho. A představím další účinkující, ale vy je určitě znáte, Kvarnery Trio Praha, které účinkuje ve složení Ivan Klánský na klavír, Čeněk Pavlík na housle a Marek Jerie na violončelo na nahrávkách, které vám vždycky nabízíme. A teď toto seskupení zahraje finále klavírního tria číslo 3 F-moll Antonína Dvořáka.

Kvarneri Trio Praha dokončilo klavírní trio číslo 3 opus 65 F mol Antonína Dvořáka v finále tohoto díla. Já vám řeknu, jaké bude počasí. Teď se trošku smráká nad Prahou, kde budou přehánky nebo bouřky, se lze z radaru trošku dočíst, ale nic moc, to je většinou místní lokální záležitost. Zrovna tak to bude i zítra při nejvyšších teplotách 32 až 34 stupně Celsia, kdy bude ráno polojasno, lokálně mlhy, no a potom zase odpoledne zvětšená oblačnost a vyskytnou se přehánky nebo bouřky, někdy i silné. A silná je taky filmová hudba Jamese Hornera, který napsal hudbu k mnoha filmům, a my si teď poslechneme téma z filmu Zorro, tajemná tvář. City Light Symphony Orchestra řídí Kevin Griffiths.

0: Klasik Praha.
1: V benátském paláci Vendramin Kalergi strávil poslední měsíce svého života a 13. února 1883 zde zemřel Richard Wagner. Dnes v tomto paláci slavného skladatele připomíná malé, ale významné muzeum. Jaké artefakty ukrývá? Prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
6: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
2: Tohle je Klasik Praha.

Teď vám zpívala mezzosopranistka Luciana Mancini z alba Wonder Woman, které se věnuje především tvorbě barokních ženských skladatelek z Itálie 17. století. A tahle ta píseň byla od Francesky Campani, která žila v letech 1615 až 1665 a jmenovala se ta píseň Již zlomen je šíp. Francesca Campana, Luciana Mancini, mezzosoprán a soubor L'Arpeggiata, který vedla Kristýna Pluhar.

Z uherských tanců Johannesa Brahmse pro vás London Symphony Orchestra s dirigentem Nemem Jervim vybrali uherský tanec číslo 8 a moll. Za malý okamžik se rozezní další skladby a předtím ještě upozorním na zajímavý projekt, který už ale většina z vás možná dobře zná a my ho taky teď připomínáme na našich webových stránkách. Je to kinobus dopravního podniku hlavního města Prahy, který zahájí už svůj 19. ročník, bude křižovat Prahu sem a tam. A od 22. června až do 3. září nabídne 44 bezplatných projekcí na 11 místech napříč metropolí a přiveze divákům pestrý výběr českých i zahraničních filmů. Kde všude to bude, to se můžete dozvědět tedy na našich webových stránkách. A já už teď spolu s dramaturgií Rádia Klasik Praha zařazuji do programu Allegro non troppo symfonie D moll Cezára Franka. Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr řídí Alan Altinogli.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

opera Thais Žela Masneta, teď duet z této opery ve zpívané podobě. Orchestra de la Comunitat Valenciana řídil Frederic Chaslin a zpívali baritonista Etienne Dupuy a sopranistka Sonia Jončeva. A ta se taky podílí na jednom z nejvýraznějších operních projektů sezóny, a to v Liverpoolu, protože tam vzniká živý záznam 19. a 21. června, ten jeden už byl, ten druhý se chystá na zítra. Provedení Dvořákovy Rusalky v podání hvězdného mezinárodního obsazení Royal Liverpool Philharmonic Orchestra a Liverpool Philharmonic Opera Choir a šéfdirigenta Dominga Hindoyana. Ten projekt bude mimo jiné zaznamenán a vydán jako živá nahrávka na CD, které zachytí toto jedinečné setkání předních operních umělců současnosti. Vy si můžete další informace přečíst na našich webových stránkách.

0: V roce 2024 natočili klarinetistka Anna Pavlová a akordeonista Jiří Lukeš tuto vokalízu Etude, tedy v úpravě pro klarinet a akordeon od Olivier Messiaena. No a už se blíží 16. hodina, program bude za chviličku pokračovat. Nikola Bojčev vás teď upozorní už na příští týden na téma pořadu Hudba stříbrného plátna a pak si poslechneme část klavírního koncertu, tady konkrétně koncertu pro housle, klavír a smyčcový orchestr Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například z Čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz. Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Jsme Klasik Praha.

Doznívá Allegro molto koncertu pro housle, klavír a smyčcový orchestr D-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Se sukovým komorním orchestrem hráli na housle Martin Kos a na klavír Štěpán Kos. Určitě znáte dílo Enigma Edwarda Elgara a z něho taky část Nimrod. Ale teď tuto část tohoto díla uslyšíte v aranžmá pro komorní sbor a kapela pod názvem Lux Eterna. Zpívají Voices 8.

Voices 8 přispěl do vysílání části Nimrod z variací Enigma v aranžmá pro komorní sbor Edwarda Elgara. Čas od času taky uveřejňujeme zajímavosti v rubrice Téma týdne a v tomto týdnu tam najdete informaci o tom, že italský tiskař a vydavatel Ottaviano Petrucci, který je považován za zakladatele moderního tisku hudebnin, tak v roce 1501 mu vyšla první tištěná sbírka polyfonní hudby. A to znamená, že tento člověk Ottaviano Petrucci, který se narodil 18. června 1466, dostal pak výhradní právo tisknout noty na příštích 20 let.

To už byla hudba, kterou napsal Giovanni Battista Sammartini a Lucie Horočná s obcovou flétnou a The Academy of Ancient Music řídil Bojan Čičič, zahráli Allegro a saj jeho koncertu F-dur. No a teď je tady filmová hudba, hudba, která pochází z filmu Sedm let v Tibetu. A vy asi budete tušit, že autorem je John Williams.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna připomeneme největší letní blockbustery moderní kinematografie. Zazní tak ukázky například Z čelistí nebo Star Wars epizody 4 Nové naděje. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Smyčcový kvartet číslo 2 listy důvěrné Leoše Janáčka před obecenstvem zahrálo Cemlinského kvarteto ve složení František Souček housle, Petr Střížek na housle, Petr Holman na violu a Vladimír Fortin na violončelo, zazněl závěr tohoto díla. A na rádiu Klasik Praha mám teď pro vás pozvánku na představení s názvem Bolero. Je to pozvánka od Tanečního centra Praha. Uskuteční se 25. června 2026 od 19 hodin v divadle Bez zábradlí. Program tady propojuje 4 choreografie současného tanečního divadla. Společným tématem celého večera je člověk. Jeho charakter, vnitřní svět, vztahy k ostatním lidem a třeba k okolnímu světu. Hudební podklad dvou choreografií připomíná významná výročí světových skladatelů George Bizeta a samozřejmě taky Maurice Ravela. Součástí večera pak bude další choreografie Rozeznávám na hudbu Petra Habky s textem Michala Horáčka, doplněné o verše významných básníků, které přednáší herec Vladimír Javorský. Interprety večera jsou členové souboru Balet Praha Junior. Pozvánka na představení Bolero je na 25. června v 19 hodin do divadla Bez zábradlí. Dalším účinkujícím dnešního už podvečerního programu na rádiu Klasik Praha je hráčka na fortepiano Alena Hennigová. Ta zahraje Poco Adagio klavírní sonáty E-dur Friedricha Theodora Frelicha.

Česká klavíristka Alena Hennigová zahrála na dobový kladívkový klavír druhou část klavírní sonáty Friedricha Theodora Frelicha. Jenom byste byli v obraze, tak byl to třeba spolužák Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Před chviličkou jsme mluvili v pozvánce taky o boleru Maurice Ravela. Teď vám od Maurice Ravela pustím část díla Náhrobek kuprénův.

A možná Albrecht Mayer za doprovodu bamberských symfoniků, které řídil náš dirigent Jakub Hruša, zahrál Rigodon na hrobkách Kuprajanova jednu část tohoto díla Maurice Ravela. No a teď už jsme zase u poslední skladby této hodiny. U první věty symfonie číslo 9 e-mol Ralfa von Williamse.

0: Náš program před 17. zakončila symfonie číslo 9 e-moll, první věta moderáto maestoso díla Ralpha von Williamse. BBC Symphony Orchestra řídil Andrew Davis. Bude 17.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Zavzpomínali jsme na hlas sopranistky Edity Gruberové, kterou orchestr Curišské opery řídil Honikalaus. Arnon Kůr doprovodil v árii královny Noci pomsta z pekla s opery Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. Je tady už poslední moderovaná hodina na rádiu Klasik Praha s hudbou Arona Koplenda a jeho Danzón Cubano. Uslyšíme i dílo Johanna Kaspara Fischera či Claudia Monteverdiho a připraven je i rozhovor s Antonínem Schneiderem z Tanečního centra Praha, který připravila do našeho vysílání zhruba na 17. hodinu a 30. minutu moje kolegyně Martina Klausová. A teď vám zahraje Bertrand Chamayou etídu číslo 4 Les cloches de la Palmas, Camille Saint-Saëns.

Bertrand Chamayou zahrál etídu opus 111 číslo 4 Kami Sensance a přes skladbou Danson Cubano Arona Coplanda vám připomenu zítřejší počasí. Pořád bude velmi horko. V noci mezi 20 až 18 stupni bude už jenom jasno až polojasno. Zítra se nějaká ta bouřka může objevit k večeru nebo možná už odpoledne při přechodně zvětšené oblačnosti a zítřejší nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 32 až 34 stupni.

Tuto efektní skladbu Danzón Cubano a Harona Copelanda zahrál Baltimorský symfonický orchestr, který řídil David Zinman. No a my se teď budeme věnovat zase chvilku staré hudbě. Je od Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera a to, co uslyšíte, se jmenuje O Crux Venerabilis.

Autor tohoto díla, Johann Caspar Ferdinand Fischer, působil v ostrově nad Ohří, pak u Bádenského dvora, v Rastatu a tak dále. No a pochází tento umělec, tento muzikant z Krásna v severních Čechách. No a u něj jsme teď uvedli dílo Okrux Venerabilis s muzikou antikvou Praha, kterou vedl Pavel Klikar. A zpívali sopranistka Anna Hlavenková, mezzosopranistka Petra Noskajová, Lubomír Moravec kontratenor, Stanislav Předota tenor a Michael Pospíšil bas. No, Stanislav Předota, ten má pro vás právě na dnešní večer taky připraven pořad, ve kterém bude hovořit o hudbě Benjamina Britna. Ten pořad se jmenuje Benjamin Britten, marnotratný syn, a vy si ho můžete poslechnout dnes večer ve 22 hodin. Teď si pustíme hudbu z počítačové hry, která se jmenuje Kingdom Come Deliverance 2. Napsali ji Jan Valta a Adam Sporka, tedy čeští autoři, protože ta hra pochází z nejúspěšnější české počítačové hry. Děj se odehrává v Českém ráji a v okolí Kutné hory. No a pak vám taky moje kolegyně Mirka Časarová připomene, že má taky dnes večer hosta.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host se právě vrátil z Jižní Ameriky, kde byla na turné s pražskými komorními solisty. Se svým ženským souborem Trebbiano ráda objevuje ženské autorky a svou tvorbou podporuje organizaci Debra, která pomáhá pacientům s nemocí motýlých křídel. Ve studiu si se mnou povídala houslistka Martina Bačová. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Česarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Po skladbě I Got Rhythm George Gershwina v provedení Stefana Grappelliho na housle a McCoye Tynera si teď můžete poslechnout rozhovor, který pro vás připravila Martina Klausová.
1: Milí posluchači, blíží se konec koncertní divadelní sezony a tak je pochopitelné, že řada subjektů, které pracuje právě v režimu školního roku, chystá svá závěrečná taková výkladní okna, závěrečná představení a nejinak je tomu u Tanečního centra Praha konzervatoře. A já jsem moc ráda, že je se mnou teď dramaturg tohoto domu baletního, pan Antonín Schneider ve studiu stanice Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Protože právě to se chystá i u vás, vaši žáci, studenti se chystají na závěrečné představení a i na takové velké baletní, řekněme, gala, které se bude odehrávat v těch nejbližších dnech. Tak začneme od toho závěrečného představení, to už je opravdu na spadnutí. To se bude konat 21. června a to je tedy přehlídka všech tanečních souborů, které vaše škola hostí a kterými disponuje?
2: No, bude to v divadle na Vinohradech a pravděpodobně poslední představení, které na Vinohradech můžeme odehrát, pak bude na 2 až 3 roky zavřené, takže se budeme smutně loučit s tou krásnou scénou a bude to skutečně přehlídka všech prací studentů konzervatoře. Máme 8 ročníků, ten 8. ročník už měl vlastní absolventské představení, ale ještě se uvolili, že chtějí s námi vystoupit na ten závěr. Bude to kolem 24 etýd, choreografických fragmentů, které přesně mapují vlastně vzdělávací koncepci. My máme vlastně kompletní scénické techniky, které by měli naši současní tanečníci ovládat, tedy samozřejmě začneme klasikou přes moderní techniky, současné taneční techniky. Máme jazz, což je docela výjimka na konzervatořích od 1. do 8. ročníku, takže jazzové etídy, step, taky tradičně vlastně učíme step už od 3. ročníku, lidové tance a samozřejmě patřičné repertoáry, patřičné scénické praxe, které přísluší k těm jednotlivým tanečním technikám. Máme z čeho vybírat, protože zároveň máme v rukách kmenový repertoár toho mladšího souboru baletu Praha Junior 2, to je 3. až 6. ročník a pak samozřejmě baletu Praha Junior, to jsou ty junioři 7., 8. a absolventi, kteří během sezóny už mají za sebou kolem 100 představení, takže vlastně pro nás je takové vyvrcholení a takový kaleidoskop určený samozřejmě rodičům a i bývalým studentům, absolventům a veřejnosti, která se chce podrobně informovat a zažít s námi vlastně ten školní rok, tak jak probíhal. To je divadlo na Vinohradech v neděli. Dvoják.
1: Ano,
2: od 14.
1: Ano.
2: A od 18 hodin. Pak úplný závěr sezóny bude věnovaný baletu Praha Junior. Právě jsme se vrátili ze Smetanovy Litomyšle, musím se vytáhnout před posluchači Radia Klasik.
1: Co jste tam jenom na okraji?
2: No, byl tam Bizet, fragmenty z Carmen, Ravel, Bolero, Petr Hapka a Michal Horáček, 3 písně za sebou, proložený ještě Seifertem, Holanem a Hrubínem. Jsme se rozchoreografili i na verše.
1: Ano, to je báječný.
2: To též představení vlastně jako v Litomyšli bude 25., tedy ve čtvrtek června a poprvé jsme zvolili divadlo, nebo byli jsme pozváni do divadla Bez zábradlí Adrie, že bývala Laterna, kde už dávno sídlí tedy černý soubor manželů Hermánkových. Paní ředitelka s námi domluvila na další spolupráci i příští sezónu právě, protože nám odpadají v Praze divadla, že nová scéna je zavřená, už se rekonstruuje a teď odpadnou Vinohrady a hledáme prostě útočiště, kde by taneční divadlo i v tom komorním rozměru, který máme, tak se prostě skoro nikam nevejde a doufáme, že teda divadlo Bez zábradlí bude to útočiště, které bude vyhovovat našemu repertoáru i v příští sezóně, možná i dál.
1: Takže teď si to poprvé vyzkoušíte toho 25. června, jak vám to bude vyhovovat po té technické i těch ostatních stránkách. A vy už jste vlastně naznačil, že tam bude to, co jste předvedli ve Smetanově Litomyšli, že to bude tedy projekt s názvem Bolero, takže hudba, Ravel, Bizet, Hapka, tak jak jste říkal?
2: Ano, bude to přesně to představení. My ho hrajeme už skoro celou sezónu, a takže Ravela budeme oslovat i příští kalendářní rok. a snažíme se připravit novou premiéru, ale to je tajný, to já vám řeknu až v září.
1: Tak to se budeme velice těšit, tak jenom připomeňme, kdo jsou autory těch choreografií, které tam budou.
2: Ano, Pět nebeských sol, to je ten Bizet, Carmen je Lydia Voss, švédská choreografka, s kterou už stabilně spolupracujeme skoro 15 let. Druhé je Vlasta Schneiderová, emeritní ředitelka konzervatoře Taneční centrum Praha, nastudovala právě koláž na Petra Hapku a Michala Horáčka a ty tři básníky. Pak je Šimon Kubáň, dneska už náš renomovaný absolvent choreograf, teď je někde v Austrálii, zrovna jako choreograf pracuje na volné noze, ale nám věnuje několik děl. A poslední je náš vlastně rezidentní špičkový maďarský choreograf Attila Egerházy, který nastudoval právě, jmenuje se to Růž, teda, ale je to na kompletní hudbu Bolera.
1: Tak to bude určitě krásné vyvrcholení toho celoročního snažení a celoročních představení. Je to tedy 25. v Divadle bez zábradlí, tedy znovu zdůrazňujeme, a ty vstupenky jsou tedy na stránkách Divadla bez zábradlí nebo na vašich?
2: Vstupenky jsou go out a v divadelních předprodejích k dispozici. Doufáme, že se všichni vejdou a že si to na konci sezóny užijeme.
1: Tak my samozřejmě držíme palce, ať vám tedy ty nové prostory budou vyhovovat. O tom si tedy příště řekneme víc, až budete mít tu zkušenost za sebou, a doufáme, že tam najdete nový azyl pro ty příští sezony a že se bude i nadále dařit Tanečnímu centru Praha a konzervatoři tak, jak doposud. Děkuji za návštěvu.
2: Já děkuji. Antonínu Přeju Šlejnému. Rádiu Klasik krásné prázdniny.
1: Vám taky.
2: No, vy nemáte, že jo?
1: My je nemáme, my vysíláme pořád, ale to nevadí. Určitě najdeme čas na nějakou regeneraci.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Ve své obeře Odysseův návrat do vlasti zhudebnil Claudio Monteverdi, taky árii Neptuna, kterou zaspíval Michael Schopper a zahrál soubor Concerto Vocale, ten vedl René Jacobs. Ještě připomenu program dnešního večerního koncertu bez smokingu ve 20 hodin. Gustav Mahler, symfonie číslo 4 G-dur. Tak to bude určitě zážitek, zvlášť když bude hrát Česká filharmonie, řídit bude Semyon Byčkov a zpívat vynikající sopranistka Chen Reiss.

Josef Páleníček byl nejenom klavírista, ale taky skladatel, napsal tuto partitu Piccola pro klarinet a klavír, část Allegro zahráli Irvin Veniš a Martin Kasík. Je tu poslední skladba této hodiny, já se s vámi už rozloučím, pak bude pokračovat proud hudby v tom parném večeru, který jsme spolu dnes prožili. Je 20. června, sobota, Ivan Lask se s vámi od mikrofonu loučí a teď si poslechneme Ondřeje Šindeláře na fagot a Sergia Azzoliniho na fagot spolu se souborem Rezonance Praga. V první větě Allegro moderátor dvojkoncertu pro dva fagoty a orchestr F-dur Antona Zimmermana. Hezký večer.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Klasik Praha.
5: Klasik Praha.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.
7: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Posloucháte své oblíbené rádio v pravý čas, protože právě začíná pořad Na osobní notu a od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host by se z fleku mohl postavit na přehlídkové molo. Je velmi atraktivní, nejen na pódiu vypadá fantasticky, ale samozřejmě je u ní podstatná přidaná hodnota. Jakmile vezme do ruky housle, zapomenete na všechno a jenom ohromeně posloucháte. Studovala hru na housle v Česku, Německu a Spojených státech. Koncertuje po celé Evropě, Asii a na Blízkém východě. Je solistkou, ale i komorní hráčkou a vystupuje v celé řadě zajímavých projektů. Ve studiu dnes se mnou sedí houslistka Martina Bačová. Martino, vítej.
1: Krásný dobrý den, moc děkuji, Mirko, za pozvání.
0: Přemýšlela jsi někdy o dráze modelky?
1: No prosím tě, to je na úvod, to je velké antré. A vlastně je fajn, že začneme s humorem, protože nepřemýšlela jsem o dráze modelky nikdy. A už jenom proto, že na to zaprvé nemám ani výšku a nikdy jsem se nepovažovala za někoho tohodle typu. Zvlášť když opravdu jako mých 1,70 m by nikdy v životě nedostačovalo.
0: Vidíš to, ale já když jsem tě poprvé vlastně viděla v akci, což bylo na koncertě, kde si hrála Vivaldiho čtveroroční období, tu nejkrásnější část,
1: ano.
0: Což je zima, ta je prostě dokonalá. A vypadala jsi tak fantasticky, já jsi říkala wow, takhle by to vždycky mělo být, protože podle mě jako je velmi důležité, jak hudebník vypadá.
1: Tak ty jsi hrozně milá, já si vážím ještě od krásné ženy komplimentu, to potěší ještě o to víc vždycky. Já jsem šťastná, že hraju na housle a že jsem se vlastně, když o tom uvažuju a nevím, jak to je dneska, protože nemám čas se tím zabývat, ale v době mojí puberty, kdy jsem už prostě se připravovala na konzervatoř a měla jsem za sebou soutěži, tak moje prostě první myšlenka byly tréninky na housle a ne na molu.
0: Jasně.
1: To znamená, že jsem se tím nikdy nezabývala, ale občas jsem zahledla u nás ve škole, na základní škole, občas se objevil nějaký scout, který hledal právě určité typy. A já bych ten typ nikdy v životě určitě nebyla. A jsem si tím úplně 100% jistá a určitě to pro ty holky, které oslovili, bylo moc zajímavý a určitě ta myšlenka toho, že budou cestovat a vlastně zdokonovat se v něčem, co je jako vlastně estetický a vlastně už budou moc řešit make-upy a účesy, tak bylo určitě přitažlivé a si to takhle
0: vlastně
1: představit.
0: Mě ty jako třeba taky užíváš vlastně.
1: Jako vlastně musíme, protože nikdo není zvědavý na to, když na podium vyleze někdo, kdo je prostě nevyspaný, unavený po jetlagu a vlastně my maskujeme všechny ty daně, které tomu rádi obětujeme, tak za ten make-up maskujeme, jo, v tom máme určitou výhodu jako ženy, ale make-upují se i muži, jo, to prostě v to, já jsem liberální, jo, nekladu meze, ale my si to užíváme, ale my si to užijeme proto, protože to potřebujeme, ale ne proto, že by to byla ta hlavní věc a hlavně většinou je na to hrozně málo času, protože se doskušuje, dozvučuje. Takže takový to, že bychom si to užili, to bylo, když někdo přijde a jsou projekty, kde někdo přijde, udělá nám vlasy, nalíčí nás, jo, je to prostě bezvadný. Nicméně myslím, že kariéra modelky nebo ta dráha modelky je velmi, velmi náročná a že ty dívky, ženy a dospělí ženy mají velmi těžký život a není to žádný med. A myslím, že to je velmi i fyzicky náročné.
0: To je asi v každém povolání. Prostě
1: jo, že určitě by se mi nechtělo prostě fotit v zimě plavky na ledu a v létě kožichy na Bahamách. A rozhodně ta žena tam je jako ten, kdo drží ty šaty a vlastně nejde tam tak úplně o ní. Takže oni musí být opravdu velmi pokorní, flexibilní a být velmi trpělivé, což se týká každého castingu, protože pár kamarádek mám, co dělali a jsou vystudovaní, jsou to bankéřky, je to bankéřka, je to inženýrka a přivydělávali si tím za studií a jsou to moc, moc vzdělané ženy. A taky říkali, že to je jako fajn, jako vedlejší nějaký hobby nebo nějaká brigáda ke škole, ale vlastně je to velmi náročné, co se týká vlastně jako popření nějakého svého času a
0: jo,
1: sebe
0: to
1: a všechno. A určitě to je i fyzicky náročné, musí být strašně strhané, musí být ucestované a ono tak přesně, když vidíme finální program, mně se to moc líbí, já moc ráda to sleduju, a ráda sleduju, co se nosí a líbí se mi krásné fotky, mám ráda artové fotky. Je to součást jako estetiky dnešní a mě to moc baví. Ale myslím si, že je to velmi těžká práce, než se jednak modelek, modelů a fotografů a vůbec, že to není jenom tak, jak to vypadá, že to není vůbec žádná jako easy job, jo. Takže tak, jak my trénujeme, že já radši budu, já jsem radši trénovala ty housle, no.
0: Nicméně na každém koncertě vypadáš skvěle. Limitují tě housle ve výběru šatů? My jako zpěvačky musíme hlavně dobře dýchat. Jak to mají houslistky? Co je pro vás nejdůležitější?
1: No, pro nás je taky nejdůležitější, aby jsme mohli dobře dýchat. Taky nás to trošku limituje. Musíme mít pocit, že ty šaty drží dobře a neomezují nás. Můžeme si dovolit určitý typ, ale musí být dobře zpracovaný, to znamená, nemůžeme řešit, když zvedneme ruce, že nám šaty spadnou, rozepne se nám zip, nebo cokoliv.
0: A zažila jsi někdy něco takového?
1: Těsně před koncertem, no, zažila jsem těsně před koncertem, že vyjel zip jezdece, prostě úplně nešlo tam ani zpátky, nakonec to šlo teda otevřít. Já si většinou vozím dvoje šaty, když něco takové nastane, tento moment, bylo to možná poprvé a možná naposled, co jsem měla jenom jedny, takže jsme to řešili asi 10 spínacíma špendlíkama. Rozpustila jsem si vlasy, dělala jsem, že to takhle má být a musela jsem, naštěstí nesedělo publikum jako za orchestrem za náma, jo, že by to viděli, jo. A nedá se nic dělat, prostě uděláme, co musíme a kdybych si to měla na sobě zašít, tak to udělám a půjdu tam.
0: Je to, jo, tak.
1: Abych nešla prostě v tričku a v teniskách.
0: Takže je to tak.
1: Je to tak.
0: My jsme náš dnešní pořad otevřeli introdukcí a allegrem od Maurice Ravela. Ty jsi vybrala krásné skladby a ve všech, ke všem máš vztah nebo v nich účinkuješ. Jak je to s touto skladbou s Maurice Ravelem, která zněla v úvodu?
1: Ta introdukce, to je moc speciální skladba, jinak to je nádherná skladba, málo se hrává. Vlastně to i chápu, protože jako dát ten počet muzikantů dohromady, aby to vůbec je to prostě, může to být náročnější pro logistiku a tak dále, ale je to nádherná skladba, kterou jsme měli, nebo měla jsem zadání od zahraničního vydavatele. Přizvala jsem své kolegy kamarády a natočili jsme to poměrně nedávno a myslím, že z toho vznikla moc hezká nahrávka. Jsem ráda, že ji tady můžu prezentovat.
0: Takže jsme slyšeli výsledek a pojďme si opět pustit nějakou hudbu. Máme tu Nonet v E-dur a je to žena? Louis Farenc.
1: Farenc? Je to žena.
0: To je strašně krásné. Já to jméno slyším poprvé v životě. Jak ty jsi na ní narazila, na tuto autorku?
1: A to mi jdeš krásně na ruku teď, protože ženské autorky, myslím, ne 20. 21. století, samozřejmě je velmi podporuju a velmi ráda s nima spolupracuju, ale je takové období, nebo jich je víc, kde se v kompoziční činnosti málo ví, že je spousta osobností ženských skladatelek, které ve

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla skladba od ženské autorky Louis Farenc. Byl to Nonet v E-dur a tuto skladbu vybrala a zároveň ní účinkovala můj dnešní host, kterým je houslistka Martina Bačová. Martino, ty si říkala, že ženské autorky je tvoje silné téma. Vnímáš jako klad či zápor, že jsi žena hudebnice?
1: Z úhlu pohledu, že se zabývám ráda ženskými autorkami i dalších století, nejenom tohoto, to vnímám jako velký klad. Tady u té nahrávky ještě navíc vzniklo to, nebo je hezké to, že v době, kdy jsem se tím začala zabývat vůbec ženskými skladatelkami, tak začaly chodit tyhle nabídky pracovní, což mi přijde vždycky, což beru, asi jsem jako fatalista, ale beru to vždycky něco jako, že se to děje v ten správný čas. A měla jsem z toho radost. A než jsme natáčeli tohleto album ženských autorek, které je taky jako na Spotify, taky pro zahraničního vydavatele, tak ještě je na tom taková jako hezká věc, že jsme si řekli, tak pojďme to udělat. Ženské autorky hrají ženy. Mm-hmm. Takže všechny ty kolegyně, kamarádky a určitě znáte, jsou v mém blízkém okruhu. Teď je tady nebudu jmenovat, vyjmenuji na závěr. Jsme dali dohromady a vlastně ženy hrají ženy. Já to mám takový svůj osobní projekt, protože mám silný pocit, že to těm autorkám dlužíme. A nejenom z toho titulu, že nejsou známé a že se nehrají. A je to kvalitní, ale i proto, že, a nechci říkat, že se nic nezměnilo od té doby, ale jsou věci, které se neustále v kruhu opakují. A vlastně mám smíšený pocit z toho. Jo? Je to malinko, je to úsměvné a zároveň je to smutné, protože myslím si, že v 21. století už jsme jako lidstvo a kulturně jako smýšlející lidstvo získali takový, nebo měli bychom získat takový nadhled, že nemusíme si hrát na to, jestli to je politicky korektní nebo ne. Že už můžeme překročit přece dobu, kdy se budeme handrkovat o tom, jestli žena je méně než muž a muž je víc než žena, jaké jsou ty role, protože to je vždycky velmi individuální a já nechci zabíhat do genderových problematik, protože to je široké téma, ale je smutné pro mě osobně, že v 21. století v České republice skladby se hrají Fanny Hensel Mendelssohn někdy, Klára Schumann možná, Louis Farenc se nezná vůbec, nepracuje se s tím materiálem na školách, můžu to říct, protože jsem působila na konzervatoři a není to chyba konzervatoře, není to chyba systému, je to moc zajímavý.

0: Myslím, že to může být motivující a inspirující pro studenty, kteří se samozřejmě v historii a v dějinách hudby učí o těch všech velikánech a už to slyšeli stokrát a musí to vědět, ale je to prostor, kde vlastně oni můžou nově objevovat. A nejenom ženy, samozřejmě, že všichni studenti napříč spektrem. A myslím, že tam je tolik krásných skladeb, které se můžou využívat z interpretačního hlediska, z kompozičního hlediska, z dirigentského hlediska, že tam je tolik věcí, které nebyly objevené a nebyly vlastně použité pro třeba studijní účely, že se rozhodla, že to chci malinko změnit. Takže pomalu, postupně vkládáme to do programu a v té době právě, když přišly ty nabídky ohledně ženských autorek, tak jsem jenom zajásla a říkám skvěle a chci na to navázat. V České republice to máme takhle. V jiných zemích samozřejmě je o to zájem, velice se to okno se otevřelo, velmi se to propaguje, vlastně velmi se rehabilitují ty skladatelky, já už ani nechci říkat ženský, mužský skladatel, jo, skladatelky, a je to čím dál tím víc zahrnováno. Já neříkám, že to musí být, na kolik procent to musí být identické, ale na jedné straně některých věcí je mnoho a na některých je málo a potom a teď budeme řešit prostě AI skladatele a AI hudbu a přitom tady nemáme, a to není nic zlého, samozřejmě ten vývoj jde dopředu, ale jsou tady prostě neobjevené perly a je pro mě radost je objevovat a vlastně předávat je dál lidem a je to vlastně takový vtip, že skladatelky hrají ženy, ale nemusí to tak nutně být. Mm-hmm. A to je vlastně taky taková zpráva, že jsme se snad už nad to jako povznesli, jo, nad tady ten, tohle nemá být manifest sufražetek nebo sufražetky. Jenom si myslím, že ta kvalita se prověřila už za tu dobu a že konečně to pole otevřené, aby nastala určitá rehabilitace mezi tím, jak se nehráli, nemohli už vůbec to, že nemohli studovat. A paradoxně některé z těch žen pak po sňatku, což úplně mi přijde zase, po sňatku tehdy nemohli nic a některé zrovna tyto skladatelky se rozjeli a ti muži je podporovali a díky tomu začali publikovat nebo začali skládat. Tahle ta Louis Farenc je neuvěřitelná osobnost, protože se stala ředitelkou nebo nějakým vysokým postavení na pařížské konzervatoři. Dosáhla stejného finančního ohodnocení jako muži, což byla velká obří rarita v té době, která ani jako nemohla být. Ona byla pokroková strašně, nebo ta doba, i která ji uznala, byla v té zemi, no a v tom místě pokrokové. A tohle se třeba vůbec neví. Já myslím, že třeba studenti by byli moc rádi za tyhle informace, že by to nevnímali, jako že se biflou nějaké texty, ale že si můžou dávat věci do souvislostí. Hmm. A myslím si, že tak, jak je to inspirační pro mě a motivační, tak to může být i pro další studenty, protože co si budeme říkat, jsou odlivy od těchhle povolání, protože zaplať pán Bůh, pořád se jako držíme, ale není to úplně na špici té podpory, kultura a vůbec umění a tenhle typ umění, klasická hudba. A chápu ty lidi a bojí se i studenti, že se neuživí, takže jdou prostě dělat něco jiného. Paradoxně teď je víc těch žen v těch orchestrech, paradoxně se ta doba obrátila, ale ne proto, že by se, nebo já si to myslím, ne proto, že by se rehabilitoval tady názor na ženu jako hudebnici, ale i proto, že ti muži chtějí zabezpečit rodiny nebo prostě mít určitý jiný příjem, kterým ta hudba nebo ta aktivní prostě praxe neposkytne a odcházejí k jiným oborům. Takže teď je tam místo pro ženy a mám z toho radost. A na druhou stranu stále jsou i obory, ale i u nás místa, kde, a zase se pouštím na tenký led, kde za stejnou práci má muž houslista vyšší příjem než žena houslistka. A víc už k tomu nebudu říkat. Mm-hmm. Ale tyhle věci se dějí. A když jdu retrospektivně zpátky v tom tématu, kterým se zabývám velmi aktivně a dávám ty programy na konci, ráda je uvádím, ráda dělám tu osvětu, tak si říkám, že to vlastně je to velmi paradoxně úsměvné.
1: Oh, je to tak.
0: Ale jestli se pouštím na moc tenký let, Dane, vystřihněte mě.
1: Ne, krásně jsi to všechno řekla. To je ovšem samozřejmě bych na delší trať. Martino, pojďme si ještě pustit opět nějakou skvělou hudbu a máme tu skladatele George Enescu. Je tu třetí věta z jeho sonáty, kde se nám představíš ty, co by houslistka, a společně s tebou Alexandr Starý, klavírista, je to tak?
0: Ano.
1: Výborně. A na této nahrávce je něco ale výjimečného, řekni nám to.
0: je a proto jsem ji vybrala. Byla to moje debutová deska recitálová s mým kolegou a tehdy jsme spolu hráli neustále a Sašou Starým a chtěla bych pustit tuhle nahrávku právě proto, že jednak jsem si zavzpomínala na naše koncerty, ale taky proto, že tahle nahrávka úplně nečekaně pro nás získala ocenění International Record Review CD of the Month v Británii. Což tady pro mě byl velký šok a měla jsem z toho obří radost. A tím, jak já teď cestuju častěji do Londýna a do Oxfordu pracovně na pozvání, tak mi to přijde takový hezký zasazení do té skládačky. Takže se vracím jako v čase malinko a chtěla bych s váma sdílet třetí větu z NSK Sonáty.
1: Skvěle. Martina Bačová, Alexandr Starý.

0: Na Radiu Klasik Praha jsme poslouchali třetí větu z houslové sonáty, třetí větu od skladatele Georges Enescu, nebo houslové sonáty od skladatele Georges Enescu. Na housle hrál můj dnešní host Martina Bačová. Martino, já jsem tě poznala jako koncertní mistryni souboru praští
1: komorní
0: solisté s Radkem Baborákem. Jak dlouho už s nimi spolupracuješ?
1: S Radkem Baborákem a jeho ženou Hankou Baborákovou a s celým ansámblem vlastně od roku 2010. Já mám 16. rok u nich. A čím si naznačit, že těch projektů kolem Baborák ansámblu a Radka Baboráka je spoustu a mám štěstí v nich být. A praští komorní solisté prošli takovou jako obnovou po té pauze, kterou měli, a Radek byl požádán, jestli může převzít nějakou jako záštitu nad tím nevším, a on se tak jako dělá všechno na 100%, tak se obul i do tohoto. A vlastně vdechl zpátky život souboru, který byl velmi úspěšný, velmi slavný, stojí za ním spousta osobností. Myslím, že stojí za to si to vyhledat.
0: Určitě.
1: A probádat trošku historii pražských komorních solistů a to, že vytvořil vlastně vlastní řadu, nebo pražští komorní solisté vytvořil vlastní řadu koncertů, je v dnešní době v podstatě zázrak a ty koncerty máme pravidelné. To znamená, těch projektů není málo a ten ještě další. A vyvrcholení letos PKS-kou bylo to, náš zájezd do, nebo naše tour po Jižní Americe.
0: Která byla nedávno, ty se vrátila, je to třeba 14 dnů, 3 týdny?
1: Tak asi 3 týdny. Já se trošku ztrácím v těch dědlezích, protože je nějak víc, než jsem počítala, jak jsem kontrolovala, jsem si dář na podzim, tak to vypadalo zahuštěně, ale ještě se to dohustilo. Takže já už se malinko ztrácím v těch týdnech a mám pocit, že to jako běží jenom v takovém sledu. Ale to není kritika, to je samozřejmě, to je vlastně dobře. Ale vrátili jsme se nedávno a turné bylo fantasticky úspěšné a to neříkám proto, abych jsem se chlubila, ale abych chlubila další lidi, kteří to o sobě nikdy neřeknou. Jo? Takže já to radši budu říkat za ně. Bylo to moc krásné turné. Procestovali jsme 4 země, měli jsme 10 koncertů, měli jsme na to 16 dnů, 18 dnů i s tím dlouhým jetlagovým letem. A bylo to opravdu neskutečné, jak a oblažující, jak vlastně v každém městě ti Prague Chamber Soloists byli přijatí na začátku a po koncertu a prostě ohromný zážitek v každém městě, nejenom v Teatro Colón, nejenom v Argentině, nejenom v Riu v Brazílii, nejenom v Peru v Limě, a jednak to byly překrásné sály, které jen tak člověk úplně nezažije po každé. A za další třeba pořadatelé čekali třeba v kapacitě 2000 něco, lidi čekali třeba 1500 a bylo by to skvělý. A Teatro Colón praskal ve švech, bylo tam 2500 lidí a lidi stáli a bylo to úplně něco neskutečného. Skvěle udělali nějaké záznamy, takže vlastně je to tak, podíváme se na to, říkáme si, ne, opravdu to takhle bylo, je to, nebo já si řeknu, to už je tak dávno, že to tak člověku, jako se začnou slívat ty věci, a když se zpátky podívám na tu nahrávku a vlastně mám čas konečně vnímat tu atmosféru, tak si říkám, že to je vlastně neuvěřitelné, co tam proběhlo, protože mám radost za to, že Radek přijde na pódium a ti lidi ho přijmou, jak ho přijmou, a je to vlastně pro nás muzikanty, to zákonitě musí být, že my hrajeme vlastně jakoby z rockstar, protože ti lidi ho takhle na klasickém koncertu vítají a takhle ho nechtějí pustit z pódia. Běžně jsme přidávali 3 přídavky a měli jsme standing ovation, ne naučený, že je dobrý vstát a tleskat, ale ti lidi se mohli zbláznit a bylo to, nemyslím oblažující, že si člověk řekne, ježiš, já jsem tak jako úžasný nebo pro ego, ale tam se spojí něco, kdy víte, že ty lidi slyšeli to, co jste jim chtěli předat. A ti lidi byli v slzách někdy a někdy byli v šílený extázi, jako radostný. A to se děje normálně, ale nemluvíme o tom, nebo nemluví se o tom, prostě čekají ho davy lidí, studenti, a máte pocit, že jste opravdu s nějakou popovou nebo rockovou hvězdou. A je to klasika a z toho já mám obří radost, že ta klasika je pořád živá a že je vlastně pořád hodně cená a ceněná. Všude tam, kde se dostaneme, a to je pro mě prostě radostná zpráva, že to má cenu dělat a má to cenu dělat i ty studenti, kteří vlastně uvažují o tom, jestli jako má to cenu, jestli se uživím. Má to cenu. Jako v určité době bych řekla, měla bych strach se rozhodovat, nebo nerozhodla bych za vás, já bych se rozhodla tak a tak, ale musím říct, má to cenu a je to něco nepřínosného a opravdu můžu to dělat jenom ti, kteří tomu opravdu obětují skoro všechno nebo všechno. A není to lehká cesta, ale když se to podaří, tak to opravdu stojí za to.
0: to je nádhera.
1: Takže to přijetí v Jižní Americe bylo neskutečný.
0: Co jste tam hráli? Jakou hudbu jste tam přivezli?
1: Jsme měli dva programy. Měli jsme samozřejmě Mozarta, měli jsme, vždycky byly dva programy a stěžejní dvě díla byla, ne na jednom koncertu samozřejmě, byla Schubert, Smrt a dívka.
0: Aha.
1: To jsem měla jako já za úkol. A můj kolega Adam Novák měl Bedřicha Smetanu z mého života. To byly takový dva stěžejní pilíře. A k tomu jsme měli ale spousta dalšího. Měli jsme Mozarta Divertimento, Mozarta Hornový koncert. Měli jsme Mendelsona Píseň beze slov. Měli jsme Elgara Serenádu. Měli jsme, já si ještě vzpomenu, Tři přídavky. Měli jsme Piazzolu pro ně připravenýho. A ještě něco. Ano, Haydna Hornový koncert jsme hráli. Měli jsme plný dva programy rozdílných skladeb. Takže my jsme jim tam, my jsme přijeli a tam jsme tu jako evropskou klasiku do nich
0: takhle
1: prostě
0: do nich
1: nasázeli. A oni opravdu přijali srdečně.
0: Úžasné. My si teď poslechneme jednoho Astora Piazzolu. Ty si vybrala část Primavera Porteña, která je z Quattro Estaciones Porteñas, s troškou, s náznakem Vivaldiho čtveroročních období. A máme tu soubor Radek Baborák Orchestrina.

0: Poslouchali jsme skladbu od Astora Piazzolly, dozněla nám část Primavera Porteña z jeho díla Quattro Estaciones Porteñas a hrál nám soubor Radek Barborák Orchestrina, kde je koncertní mistryní. I v tomto souboru, mohu to tak říci, nebo jehož členkou.
1: Členkou, my se střídáme na první židli.
0: Tam to... Každopádně nepostradatelným článkem tohoto souboru je můj dnešní host, kterým je houslistka Martina Bačová. Martino, my jsme doteď poslouchali, dá se říct, takovou klasiku, ale dvě poslední písně, které si vybrala, jsou úplně jiné. A nás za malou chvilku čeká píseň Smutno z projektu nebo od zpěváka Zasela. Nevím, jak to mám pojmout. Prosím tě, řekni nám k tomu něco.
1: Prosím tě, jsem moc ráda, že pustíte tuhle píseň, kterou jsem vybrala. Je to píseň Smutno od kapely Zasela, je to poměrně mladá pobroková kapela, nicméně velmi aktivní. Myslím, že má smysl najít si je na sítích a zajít si na nějaký koncert. A proč právě tuhle píseň pouštíme, je proto, že právě kapela Zasela ve spolupráci s organizací Debra vytvořili tento klip a tuto píseň pro ně. Já nevím, znáš organizaci Debra?
0: Ne, neznám, nic mi to neříká, představ nám ji.
1: Pacientská organizace Debra, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel?
0: Tak ano. A ty jim také pomáháš, si s nimi nějak ve spojení?
1: Já jsem o té organizaci věděla, já jsem ji měla zapsanou ve svojí hlavě úplně pod jiným jménem, to ani nebudu říkat, ale blíže jsem se s nima právě seznámila díky této písni Smutno, ke které mě přizval velký hybatel tohoto celého, baskytarista kapely Pavel Friebert, který velmi aktivně podporuje organizaci Debra. A právě na základě jako jejich kontaktu a přátelství vznikla myšlenka, že kapela Zasela natočí píseň a klip Smutno o lidech s psychickými problémy a je to vlastně takové povzbuzení a ta message ty písně má být taková, že ty lidi v tom nejsou sami. A psychické problémy provázejí nejenom lidi s jinými nemocemi nebo s fyzicky zdravými, ale samozřejmě při nemoci motýlích křídel se tyhle ty věci také musí ošetřovat, opečovávat hlavně. A tam vznikl takový průsečík, kde vlastně tahle píseň je platná a funguje prostě pro kohokoliv. A měla jsem tu čest, že jsem si tam mohla zahrát malé solíčko. Nepouštíme to proto moje solo, ale aby si posluchači poslechli ten text a případně se podívali na ten klip, který je moc krásný. Je skvělý, že to podpořili osobnosti jako Debbie, Vašek Zima, Petr Čtvrtníček a přibývají další a další lidi. Jitka Čvančarová spolupracuje s organizací Debra Leta letoucí a je víc takových lidí, kteří samozřejmě pomáhají, protože ta pomoc je vlastně, musí být nebo je neomezená. Tam je neustále co dělat, tam je neustále co ukazovat lidem, vlastně dělat tu osvětu, aby věděli, o co se jedná. Vlastně, když jsem k tomu přistoupila blíž a začala jsem zjišťovat ty věci, jakým způsobem ta nemoc probíhá, že to není jenom prostě povrch kůže, ale že se to děje v těle, vevnitř, jaký to má nevratný dopad, jaká je ta realita, jak ti lidi ví tu svoji realitu a vlastně vědí, že jediný, co nemá, je čas. A právě tímhle chci vzdát tribut organizaci Debra, která vznikla prostě na popud paní doktorky Bučkové z Brna. Protože bylo úplně jasné, že lékaři nemůžou saturovat všechno a že je potřeba pacientská organizace, která bude právě saturovat další věci a Debra je opravdu nádherná mapa a taková kotva. A já jim říkám, že to jsou takový anděle, co vedou za tu ruku ty pacienty, protože je pravda, že kdyby je neměli, tak jsou opravdu ztracený v tom světě, protože nejsou ani prostředky, ani, nevidím do toho, nejsem politik, ale chybí tady určité věci pro různá onemocnění a toto je jedním z nich, kdy ti lidi přijdou a bude to v pořádku, budou zasaturovaní. Jednoduše je potřeba neustále schánět finanční prostředky, je neustále potřeba o tom sdělovat. Já jsem si naprosto vědoma, že takových problémů a věcí a opravdu k breku situací, kdy je potřeba pomáhat, financovat, dávat pomocnou ruku je spousta, ale tady jsem se umanula v něčem, když vidím prostě pacientku, která tou nemocí trpí a je to hudebnice, tak já potom vysvětlím, proč jsem vybrala její poslední skladbu. A má neuvěřitelně pozitivní přístup k životu a taky přemáhá bolest a taky přemáhá spoustu překážek jenom proto, aby mohla ty věci dělat i s tady tím zatížením a vlastně takový opravdu butterfly sucks pro tu širokou veřejnost a sděluje jim to zase přes svůj nástroj, přes svůj hlas, přes svoji práci a je to taky muzikantka, tak se mi někde vnitřně spojily všechny věci a řekla jsem si, že prostě to je ta organizace, když budu chtít něco dělat, tak to budu dělat pro ně. A jsme na začátku cesty nějaké širší, větší spolupráce, jasné, že to je běh na dlouhou trať, co se týká organizace termínů, jakože pro nás s naším souborem, taky ženským, jo, Tria Trebiana s kolegyněmi, s Hankou a Věrou, nemáme problém zahrát koncert a nemáme problém uspořádat něco, ale toto je vlastně ve mnohem širším měřítku a v pravý čas vyvstanou prostě nějaké klíčové slova, hesla, že lidi pochopí, že když tohle se objeví na plakátu, tak tohle je pro Debru. Ale rozhodně je často teď objevovat a vlastně teď už plánovat, aby za 2 roky něco bylo.
0: Je to tak.
1: Proto jsem chtěla, aby zaznělo nejenom smutno od kapely Zasela a že jsou ve spolupráci s Debrou, ale i ten text samotný a vůbec ta celá písně je tak hluboká, že v každý době, že se v ní každý může najít a jestli poslouchá klasiku nebo pop nebo rock nebo jakkoliv, že potřebujeme vnímat opravdu, že víme, že tady někde někdo je, je tady nějaká pomocná ruka a na tu se můžeme spolehnout a každý máme takový moment v životě a tady pro ty pacienty je právě ta pomocná ruka organizace Debra a já jim tímto skládám obří poklonu.
0: Martino, díky moc. My tady náš dnešní pořad, dnešní díl pořadu na osobní notu zakončíme 2 písněmi. První bude od kapely Zasela Smutno a pak tu budeme mít úžasnou, výjimečnou ženu, dívku, která si říká Butterfly Sex a bude to píseň Shadows. Proč tyto 2 skladby půjdou za sebou?
1: Vybrala jsem to tak, protože nějakým způsobem spolu souvisí právě skrz spolupráci s organizací Debrou a kapelou Zasela. Píseň, která úplně uzavře náš pořad, překrásná píseň Katky Vlastové, Shadows, ke kterému je i moc, moc silný klip, doporučuji se podívat, jsem vybrala proto, protože Katka je nejenom pacientka a taky s touto indispozicí, s touto nemocí, ale je to i hlavně vystudovaná muzikantka, je to saxofonistka, je to zpěvačka, píše texty, velmi, velmi se aktivně rozšiřuje povědomí o téhle celé problematice a myslím, že to velmi dalším pacientům velmi pomáhá. Já jsem měla právě štěstí se s ní potkat na natáčení klipu písničky Smutno a potom ještě na jednom večeru, kde Debra měla, oceňovala svoje prostě lidi. A Katka je velmi zajímavá osobnost, myslím, že by to byl dobrý tip na nějaké povídání. Protože přes všechny ty úskalí, které musí postupovat a přes tu velkou bolest, kterou my když někdy máme, tak víme, že skončí, jako, ale je to jinak v tomhletom případě. Ta Katka oplývá neskutečným optimismem, neskutečným smyslem pro humor i se svým partnerem. A jí bych taky ráda věnovala místo v hudbě a tribut a malinko jí jako otevřela ty dveře, aby se o ní taky vědělo víc a aby prostě vzkvétala a ať jí ta tvorba jde dál a ať je jenom všude v rádiích.
0: Moc ti za to, Martino, děkuju. Děkuju ti, že jsi přišla. Držím ti palce.
1: Děkuju moc za pozvání.
0: Ať všechny tvé projekty vzkvétají a daří se ti v nich. My tedy náš dnešní pořad zakončíme 2 písněmi. Je tu nejprve kapela Zasela se svou písní Smutno a pak Butterfly Sax a píseň Shadow. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Martina Bačová.

0: Na osobní notu. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz Profi voda, s tou se nemusíte
5: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz
6: Potisk trička, bilabel.cz
7: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
8: Dnes nabídneme na Klasik Praha v rámci koncertu bez smokingu jednu ze symfonií Gustava Mahlera, a sice číslo 4 G-dur. Hrát bude Česká filharmonie pod taktovkou svého hudebního ředitele Semjona Byčkova. Nahrávka je pak součástí celého kompletu Mahlerových symfonií, které náš přední orchestr vydal u prestižního nizozemského hudebního vydavatelství Pentatone. Jedná se o vůbec první kompletní Mahlerovský cyklus tohoto vydavatelství a první provedení tohoto mimořádného symfonického opusu od České filharmonie od jejího nahrávání pod vedením Václava Neumanna v letech 1976 až 82. Ačkoliv Mahler v době své největší slávy působil především ve Vídni, narodil se na území České republiky a prostřednictvím tohoto nahrávacího projektu se tak vrací na svou rodnou půdu. Pro dirigenta Semjona Byčkova jsou Mahlerovy symfonie především vyjádřením polyfonie života a nahrávání těchto děl je naplněním jeho celoživotní fascinace. V rámci tohoto nahrávacího projektu otevřel Byčkov Mahlerovský cyklus záměrně nejoblíbenější a nejčastěji hranou autorovou čtvrtou symfonií. Ta je proslulá makabrózním skercem a uklidňující pomalou větou a nebeským finále, které v této nahrávce zpívá izraelská sopranistka Chen Reis. Mahler tuto svou čtvrtou symfonii zkomponoval v letech 1899 až 1900 a její premiéra se konala v Mnichově 25. listopadu 1901 pod taktovkou samotného skladatele. Symfonie je čtyřvětá a dá se říci, že z Mahlerových symfonií jaksi nejklasičtější. Obsahuje už zmiňované závěrečné sopránové solo s písní Das himmlische Leben, představující dětskou vizi nebe. Přeji vám tedy krásný umělecký zážitek a pěkný večer.
0: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Vážení posluchači, scházíme se na stanici Klasik Praha při poslechu pořadu Švédský stůl, který připravil Stanislav Předota. Tématem dnešního setkání bude třetí podobenství Benjamina Britna. Na přelomu let 1955 a 1956 podnikl Benjamin Britten koncertní turné po Dálném východu a při návštěvě Tokia zhlédl představení tradičního japonského divadla No. Toto divadlo s původem ve 14. století zahrnuje drama, hudbu i tanec. Interpretuje ho malý instrumentální soubor a všechny postavy hrají pouze muži. Hovoří a zpívá se archaickým jazykem a herci používají velmi úsporná charakteristická gesta. Britna představení uchvátilo a rozhodl se přenést toto japonské drama do evropského kontextu. Nechal se inspirovat středověkými náboženskými hrami, které byly inscenovány mnichy v kostelích. Z původního japonského dramatu zůstaly zachovány jednoduchý příběh, skromný instrumentální doprovod, mužské obsazení všech rolí a především stylistická úspornost v ději i hudbě. Zachován byl také důraz na rituálnost podání. Premiéra podobenství Řeka Kolich o šílené matce hledající svého ztraceného syna se odehrála v roce 1964 a měla tak velký úspěch, že Britten později vytvořil ještě další dvě hudebně duchovní podobenství. V roce 1966 o mládencích v peci ohnivé a v roce 1968 o marnotratném synovi. Stejně jako u předchozích dvou podobenství, také zde byl o libreto požádán spisovatel William Plummer. A stejně jako předtím, i v tomto případě melodický materiál vychází z gregoriánského chorálu, kterým celé představení začíná. Herci i instrumentalisté za zpěvu chorálu přicházejí procesím do kostela a zaujímají svá místa.

Pro třetí podobenství vybral Britton známý novozákonní příběh o marnotratném synovi z 15. kapitoly Lukášova evangelia. Tento příběh je v umění hodně využívaný a není celkem divu. Hloubka myšlenky láskyplného odpuštění byla, je a bude stále aktuální, stejně jako proces poznávání a odmítnutí zla. Jde o jakýsi až archetypální příběh, který můžeme nazírat z mnoha úhlů pohledu. Jednou jsem se třeba setkal s myšlenkou, že by se příběh klidně mohl jmenovat o marnotratném otci, a to díky až marnotratně a bez hranic rozdávanému otcovu milosrdenství. Otázkou je, do jaké míry si mladší syn zasluhuje takové velkorysé odpuštění, do jaké míry je rozhořčení staršího syna oprávněné a tak dále a tak dále. Podobenství The Prodigal Son, marnotratný syn, mělo premiéru v červnu 1968 v kostele v Oxfordu a nahrávka, kterou dnes posloucháme, vznikla o rok později tamtéž. Pod Britnovým vedením zde účinkuje v podstatě stejný ansámbl jako v předchozích dvou podobenstvích. Pokušitele zpívá Peter Pierce, otce John Shirley Quirk, staršího syna Brian Drake a mladšího syna Robert Tier. Také nástrojové obsazení je až na jednu výjimku stejné. Zůstaly flétna, lesní roh, viola, kontrabas, harfa, bicí a varhany. Jen místo pozounu uslyšíme pronikavější zvuk trubky. U instrumentace se ještě na chvilku zastavme. Každá hlavní osoba má svůj charakteristický doprovodný nástroj. Pro postavu otce je to flétna, staršího syna poznáme podle kontrabasu, zatímco zpěv jeho mladšího bratra se pojí se zvukem violy. Důležitou roli má trubka. Většinou se ozývá, když se objeví pokušitel, ale jak v závěru zjistíme, zvuk trubky symbolizuje princip pokušení jako takový. Během celého díla si můžeme všímat ještě jedné zajímavé charakterizace harmonické. Jde o kontrast mezi chromatickými nástrahami pokušitele a světem diatonického B-dur otcova domu. Nyní se však již věnujme samotnému příběhu. Přeskočíme první výstup pokušitele, v němž líčí pokojný život rodiny hospodáře, kterého v úctě poslouchají jeho dva synové i služebnictvo. Pokušitel se obrací na publikum a sděluje, že jeho cílem je tuto harmonii rozbít. My, diváci a posluchači, máme za úkol pozorně sledovat, jakými zákeřnými prostředky bude veden útok. Následující ukázka nám přiblíží atmosféru života v lásce a pokoji zasvěceného službě pánu. Všichni členové domu, rodina i služebnictvo, se shromáždili, aby vyslechli otcovu promluvu. Chválí pána a nabádá všechny ke svornosti a pracovitosti, neboť jen tak je možno odehnat zlo, čekající na zahálku, jako na svou jedinečnou příležitost. Z celého otcova projevu vyzařuje pokora a dobrota. Vyrovnanost otce je charakterizována již zmiňovanou klidnou tóninou B-dur a příznačným zvukem flétny.

Služebníci, vedení starším synem, jdou s radostným zpěvem na rtech na pole. Mladší syn se loudá za nimi. Jeho zdráhání okamžitě využívá pokušitel. Již je tu, zapřádá s mladším synem hovor a obratně manévruje. Nejdříve letmá otázka. Jsi spokojen s tím klidem zde? Pak upozornění. Vždyť ty necháváš jít život kolem. A poté, co se mladší syn ohrazuje, co ty, cizinec, mi máš co říkat, jak mám žít? Již pokušitel nahazuje smyčku. Ale já nejsem žádný cizinec. Ty mě velmi dobře znáš. Jsem tvůj vnitřní hlas. Tvé pravé já. Nikdy si nezatoužil poznat sladkou chuť okolního světa? Jen si představ vznešený život, rozkoše a krásu tříbící smysly. Jsi mladý? Zatím ještě mladý. Uskuteč

Mladší syn dosáhl otcova svolení, aby mohl odejít z domu a dokonce na něm vymohl i svůj podíl z rodinného majetku. My si poslechneme část od chvíle, kdy služebníci přinášejí nádherné roucho jako symbol předávaného dědictví. Při oblékání mladšího syna zazní arpeggiované akordy harfy. Tyto akordy si zapamatujte, protože se s nimi za chvíli opět setkáme, ovšem již v trochu jiné situaci. Poté, co otec ještě domluví staršímu synovi, nespokojenému s odchodem bratra, se všichni loučí klidně a vyrovnaně. Nemělo by ostatně smysl mladšího syna přemlouvat nebo mu násilím bránit.

Posloucháte stanici Klasik Praha, pořad Švédský stůl. Tématem je dnes podobenství Benjamina Britna o marnotratném synovi, které mělo premiéru v roce 1968. Příběh nyní dospěl do rozloučení syna s domovem. S vidinou šťastné budoucnosti si na otci dokonce vymohl svůj dědický podíl. Sotva se mladší syn otočil k domovu zády, je plný nadšení a odhodlání poznat neznámé. I hned se k němu přidává pokušitel a lichocením stupňuje mladíkovu euforii. Jsi volný, odteď se už konečně můžeš radovat. Vidíš ty věže? To je město, které tě čeká s otevřenou náručí.

Město opravdu vítá mladšího syna s otevřenou náručí. Ihned za branou čeká sbor příživníků s úsměvy na tvářích. Mají na neskušeného a naivního mladíka připraveny tři léčky. Všechny jsou hudebně zpracovány podle stejného schématu. Nejdříve se vždy ozvou vzdálené hlasy svodů, zpívané dětskými soprány. Poprvé je mladíkovi nabídnut odpočinek a víno, z něhož se opije. Když je třeba zaplatit, musí se vzdát části svého roucha, symbolizujícího majetek. Právě při ztrátě prvé části majetku se znovu ozve arpeggio harf, které jsme již slyšeli při předávání podílu v předminulé ukázce. Po druhé svádivé hlasy slibují všemožné rozkoše těla. I ty je ale nutno zaplatit, a tak mladší syn odevzdává druhou část majetku. Ještě po třetí zazní lákající vysoké hlasy z dálky a oběť se nechá nachytat na vidinu snadného zisku v hazardní hře. Jak by ale mohl uspět mezi ostřílenými podvodníky, přichází rychle i o třetí část svého podílu. Jakmile ztrácí poslední majetek, odvrací se od něj jeho doposud vytrvalý průvodce pokušitel se slovy: teď nemáš nic, nejsi nic. Mladšímu synovi zbývají pouze prázdné ruce a nezodpovězená otázka: proč jsem nyní docela sám? Tato scéna je trochu delší, ale je stvárněna natolik výstižně, že vám orientace v ději jistě nebude dělat potíže.

0: friends that I drank with. Why am I now all alone?
1: Takový konec svého dobrodružství mladík nečekal. Když se s výčitkou obrací na pokušitele, dostává se mu strohých ponaučení. Ty jsi mi ale hlupák. Když jsi měl krásné časy, myslel jsi si snad, že budou trvat stále? Musíš se naučit, že po hýření následuje chudoba. Můžeš se připojit k žebrákům, nebo jdi pást svině. Snad se najíš zbytky v jejich korytech. Nakonec se pokušitel obrací k publiku. Vidíte, co jsem říkal? Před vašimi zraky jsem rozbil tu klidnou rodinnou harmonii. Sami jste viděli, jak. Načež s úsměvem a s elegantní úklonou odchází pokušitel z pódia. Tuto epizodu přeskočíme a v našem poslechu se nyní posuneme k následující scéně, v níž se dozvíme, jaké východisko z nouze najde mladší syn. Ve své zpovědi se myšlenkami stále vrací do šťastného času pokojného života doma. Dozrává v něm rozhodnutí, že, ač je jakkoliv bídný, půjde, omluví se otci a požádá o jakoukoliv službu, aby si řádně vydělal na svůj denní chléb. Krok při návratu je těžký, obava z otcových výčitek svazuje nohy. Všimněte si, že mezi nástroji v doprovodu zaznívá i trubka, symbol pokušení. V důsledku toho, že pokušení bylo zkroceno, je její zvuk tentokrát měkký a klidný. Mladík se pokušení zcela nezbavil, ale uvědomil si jeho neustálou přítomnost a tohoto nebezpečného našeptávače dokáže již ovládnout. Cesta domů je trpká, ale na jejím konci čeká otevřená otcova náruč. Oba, mladší syn i otec, se vidí již z dálky. Zvuky flétny a violy se proplétají a ve spěchu se k sobě blíží. Syn klesá na kolena a pronáší smutnou zpověď. Otče, zhřešil jsem proti Bohu a proti tobě a nejsem již více hoden nazývat se tvým synem. Otče, nech mne být jedním z tvých služebníků. Tato synova slova však najednou nedoprovází jeho typický nástroj viola, ale flétna, doprovodný nástroj otcův. Proč pak asi? Proudy měkkých flétnových tónů, jako otcova láska a odpuštění, objímají syna, který byl mrtev a je opět naživu. Byl ztracen a je opět nalezen.

Otec svolal služebníky, syna oblékl do drahého roucha, nařídil zabít tučné tele, vystrojil radovánky s hudbou a tancem. Náhle se spole vrací starší syn a když se dozví o důvodu veselí, začne se rozhorčovat. Pro mě nikdy nikdo žádnou hostinu nevystrojil a pro takového budiš k ničemu se slaví. Taková nespravedlnost. Laskavá otcova slova tiší hněv. Jestliže se starším synem dělili o starosti, proč se tím spíše teď nepodělit o velkou radost? Obapolným smířením bratrů končí tento mnohovrstevnatý příběh.

0: Příběh o marnotratném synovi končí. Herci odkládají kostýmy a zpěvák představující ve hře pokušitele se na publikum obrací s krátkou promluvou. Říká: mé děti, rozumějte, v nebi bude více radosti nad jedním kajícím se hříšníkem, než nad 99, kteří se z ničeho nekají. A neříkejte, děkuji ti, Bože, že nejsem jako jiní, které bych mohl jmenovat. Ten, který sám sebe vyvyšuje, bude svržen dolů. Zapamatujte si příběh marnotratného syna a myslete na odpuštění jeho otce. Vážení posluchači, věnovali jsme se podobenství anglického skladatele Benjamina Britna o marnotratném synovi. Poslouchali jsme nahrávku živého provedení z roku 1969. Pokušitele zpíval Peter Pierce, otce John Shirley Quirk, staršího syna Brian Drake a mladšího syna Robert Teer. Nahrávka vznikla za uměleckého vedení Benjamina Britna a Wiley Tunnard. Stanislav Předota se s vámi v tuto chvíli loučí. Doufám, že vás toto setkání s méně známou hudbou a zajímavým tématem zaujalo i obohatilo. Mějte se krásně, těším se brzy opět naslyšenou.
1: Švédský stůl. Máte naladěno rádio Klasik Praha.
2: Klasik Praha.